0: da. Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Český Baník.
2: Celý den jenom česky.
1: I slovensky.

0: Český Blaník.
1: Český Blaník.
2: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu seznát.

0: písničky, které máte rádi.
1: Na Českém hlavě.
2: Tam někde v dálce oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
3: Byl to Shane.
4: Byl to Shane.
2: Je v kraji klid, však býval čas, kdy rýt s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýt zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, když slyšel jméno Shane.
3: Byl to Shane.
4: Byl to Shane.
2: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýt. I když je člověk jako my, líp se umí pít. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A ten na to se objevil, střelec jménem Shane.
3: Byl to Shane.
4: Byl to Shane.
2: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
3: Byl to Shane.
4: Byl to Shane.
2: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pak, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
3: Byl to Shane.
4: Byl to Shane.
2: A v salůnu tou dobou Rýt se svojí bandou pil. Ten Rýt by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako hřeholník muž toho jména Shane.
3: Byl to Shane.
4: Byl to Shane.
2: Jen bouchačku si pustil níž, než do salůnu vlez. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivej ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Rýtův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane.
3: Byl to Shane.
4: Byl to Shane.
2: Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si polochu, už stařík spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku a mý jméno je Shane.

tam dole, podhadí skálou, bývaly dříve svatojánské proudy. Na hřebenech vln tančily hvězdy a jejich zpěv bylo slyšet

0: Rádio Český Blaník.
1: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
2: A přichází do mě žít nebo
0: na kterých jsme vyrostli.
1: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Rádio Český Blaník.

0: Tak tohle byl Jakub Smolík, až se ti jednou bude zdát. No tak doufám, že vám se dneska ráno něco hezkého zdálo. Mně teda samozřejmě jenom o práci, jak jinak. Vám ale rozhodně už za malý okamžik budu hrát další hezké české písničky, které máte rádi. A letně nás naladí hned ze startu Ilona Čáková. Taky dorazí Maria Rotrová. A ještě Dalibor Janda, kde jsi? Prostě celé léto na českém Blaníku. České písničky, které máte rádi.
1: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
2: Moderní internet www.starnet.cz

0: Českém Blaníku.
1: Dnešní den bude jasný až polojasný, později odpoledne a večer máme od západu čekat přibývání oblačnosti a v severozápadní polovině území se místy přidají přehánky nebo bouřky. Teploty opět tropické, 35 až 39 stupňů ve stínu, jen na severu Čech tam naměříme pouze 34 v uvozovkách a na horách 29 stupňů. Tolik počasí na dnešek a teď už Monika Hlubová a první ranní zprávy.
2: Zprávy na Českém Blaníku.
3: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Dnešek bude v Česku mimořádně horký. Někde by se podle meteorologů mohla teplota dostat i nad 40 stupňů, což se letos stalo už na konci června a také včera. 40 stupňů bylo naměřeno v Doksanech na Litoměřicku. Meteorologové, ale i lékaři varují před velmi silnou zátěží teplem, hrozí přehřátí a také dehydratace. Horku trpí i zvířata. Ochránci přírody radí umístit nádoby s vodou a kamínky někam do stínu na zem, na parapety nebo třeba na balkony. V letošním roce, kdy je hodně horké léto, přijímají záchranné stanice velké množství zvířat, často dehydratovaná mláďata. Včera pak ve Zdechovicích přijali dokonce i dospělého čápa, který byl na silnici přilepený do asfaltu. Pardubický kraj dál investuje do úspor energií. Součástí této strategie je také energetické společenství východních Čech. To potvrzuje i předseda výboru zastupitelstva Pardubického kraje František Brendl.
4: Před těmi 5 lety se Pardubický kraj rozhodl pro intenzivní investování do obnovitelných zdrojů. Zhruba před 3 lety se rozjela příprava založení tohodle SVČ, tak aby z těch nově zbudovaných fotovoltaických elektráren jsme využili veškerou vyrobenou energii.
3: Do projektu jsou v současnosti zapojené hlavně školy a zdravotnické zařízení Pardubického kraje. Fotbalisté Hradce Králové i Jablonce postupují do třetích kol evropských pohárů. Králové hradečtí v něm vyzvou Bešiktaš Istanbul poté, co zdolali norské Tromsø 3-1. Severočeši v domácí odvetě druhého předkola porazili chorvatský Varaždín 2-0 a jejich dalším soupeřem bude lotyšský tým RFS Riga. Tolik zprávy na Českém Blaníku a teď je tu Michal Krusberský.
1: Ano, dneska je to na mě, tak startujeme.
2: Rádio Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi.
1: Poslední červencový den, tak vám přeju hezké vstávání a posílám kapelu Kryštof. Tady je písnička Inzerát a ať se vám dnes daří.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Po válce čpán a květina a list v němž ptá se Martina, jak chutná chleba. Co jím, když země vymetám, a proč jsem tady a ne tam?

a chodil řvátě na fotbal, to kvůli hlasu. V putice zpíval s čundrákem,

0: Tak tohle je taky rekordní píseň. 8,5 minuty, Karel Kryl a jeho Martina. V kalendářích Martinky dneska nejsou, tady máme Ignáce, tak pánové, všechno nejlepší, ať si to dneska užijete a po práci třeba i hezky oslavíte. Kdo dneska rozhodně bude slavit, tak to je valašský prezident Bolek Polívka, má 77. narozeniny a 49. pro změnu herec a hudebník Honza Budář, tak i jej samozřejmě zdravíme. Jinak je tomu přesně 126 let, co byl údajně vyroben první hamburger, tak si ho možná dáte k pátečnímu obědu. A před 28 lety se pěkně zapotil taky americký prezident Bill Clinton, protože musel vypovídat před velkou porotou ohledně svého vztahu s Monikou Levinskou. No, tehdy to byl pěkný škandál. Tak ať máte úspěšný den i vy ostatní a rozhodně posílám oslavencům Marušku Rotrovou. Řekni, kde ty kytky jsou.
1: Řekni, kde ty kytky jsou. Co se tady mohlo stát?

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
1: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
2: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
3: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
4: Koupaliště Úvaly, místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly. Tvůj úkryt před horkem.
5: Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany zahájil předprodej předplatného na novou sezónu. Divadelním předplatném se můžete těšit například na Rozptýlení, Postřižiny, Někdo to rád šugr a další atraktivní tituly. Nechybí ani předplatné Poezie, slova a hudby se 4 výjimečnými pořady. To vše za zvýhodněné ceny s úsporou 40%. Kupujte na kds.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
6: České písničky, které máte rádi.
7: Na rádiu Český Blaník.
8: V mládí jsme se o víkendu s kámošema zrušili.

Osvědčená trojice Hanka Zagorová, Standa Hložek a Petr Kotfald a jejich přání. A já myslím, že si tak všichni podvědomně dneska přejeme, aby ten pracovní pátek už byl za námi a mohli jsme si užívat víkendu, veďte. Koukal jsem se ale také do našeho psího kalendáře, tady vidím Mickeyho, což byla přizdívka moje na střední, tak nevím, jestli mám být teďka potěšen nebo uražen. Každopádně vašim pejskům dopřejte taky nějaké ty pamlsky a hlavně v tom horku dostatek vody, stínu, no a občas i nějakou tu koupačku, aby se schladili. My za chvíli nabídneme počasí s meteoroložkou z Českého hydrometeorologického ústavu, ale ze všeho nejdřív si dáme další písničky. Teď Dalibor Janda a Kde jsi? Dobré ráno.

0: Tak jsme se lehce zasnili s MC Erikem a Barbrou Haščákovou. To byl sen, my už se pomaličko probouzíme do toho dnešního dne a proto míříme do Českého hydrometeorologického ústavu, abychom se zeptali, jak to dneska bude vypadat. Dobré ráno přeju meteorologce Ivetě Korátkové.
1: Hezké dobré ráno.
0: Zatím to je asi hodně horké ráno, vidíte?
1: Ano, je. Teploty se nejčastěji pohybují od 18 do 23 stupňů Celsia. O něco chladněji je na západě Čech, tam jsou teploty kolem 16 stupňů. Naopak teplej je na východě na některých stanicích, například Mořkov hlásí 26,9 stupňů Celsia. A je jasno nebo polojasno, jen výjimečně se vyskytují přehánky, a to právě v Moravskoslezském kraji anebo právě v Hradeckém kraji.
0: No a jak to bude vypadat celý ten dnešní páteční den?
1: Dnešní den bude slunečný, jasno nebo polojasno, ale až později odpoledne a večer bude od západu oblačnosti přibývat a v severozápadní polovině území se místy jinde jen výjimečně přidají přehánky nebo bouřky. Bude také velmi teplý ten dnešní den, 35 až 39 stupňů Celsia. Na severu Čech bude kolem 34 stupňů.
0: Tak tam to budu mít o něco lepší. Každopádně víkend před námi bude stejně teplý?
1: Tak přechodně se nám ty vedra zmírní, takže v sobotu už budou maximální teploty 29-33 stupňů Celsia, na severu Čech kolem 27, ale na jihu a jihovýchodě Moravy stále velmi teplo až 36 stupňů a bude převážně oblačno v sobotu, přechodně až polojasno a během dne od severozápadu se postupně na většině území vyskytnou přehánky, místy bouřky, ojedinělé ty bouřky mohou být i silné, takže ten víkend bude mírně chladnější než ty dnešní dny, ale také bude velmi dusný. A v neděli už čekáme srážky jenom výjimečně, mělo by být většinou polojasno a právě při přechodně zvětšené oblačnosti se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Minimální teploty 19 až 14 stupňů, na jihu Moravy kolem 20 a ty maximální teploty v neděli 27 až 32 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 34.
0: Tak děkujeme za informace a přejeme hezký den.
1: Hezký den vám i posluchačům, naslyšenou.
0: No a my pokračujeme a hrajeme za okamžik třeba Benčo Bent, Ivana Mládka a teď Michal Hrůza. Na pořád, hezké ráno všem. Probouzí.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě. A všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Hledáme nové kolegy na pozice operátorů výroby, CNC seřizovačů, technologů, směnových vedoucí. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidej se k nám. Více na btlbenešov.cz.
2: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
3: Tvoříme, háčkujeme, tohle prostě milujeme.
4: Jsme pro háčkování.cz. E-shop a prodejna galanterie v Kostelci nad Labem.
5: Na e-shopu máme všechno skladem a okamžitě odesíláme.
6: Příze látky tvoření, našeho života koření.
4: Pro háčkování.cz.
7: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilletto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilletto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilletto.cz.
8: Radio Český Blaník.

0: Benjo Band, Ivana Mládka, písnička z roku 1977. Vyrazili jsme na Prachovské skály.
1: Letní koncerty
2: Rádia Blaník.
0: Ale přátelé, přesně za týden vyrazíme ne na skály, ale na další letní koncert, se kterým zavítáme tentokrát do Chomutova. Budeme tady na náměstí 1. máje a všechno to rozbalíme 5 minut před 4:30 odpoledne. A kohože vám tam tentokrát přivezeme, těšit se můžete rozhodně na Jakuba Smolíka. To chlapské osazenstvo zjemní taky Tereska Mašková.
3: Budu při tobě stát.
0: A bude i Světák Janek Ledecký. A samozřejmě celá naše blanická kapela, která toho umí zahrát opravdu hodně, a spousta dobrého jídla, pití, a i tady budeme rozdávat naše, dalo by se říct, kouzelné samolepky, sluníčkové samolepky Rádia Blaník a Centropolu, které vám už v dalších dnech mohou přinést tisíce. Jak to myslím, tak to si klidně můžete přečíst taky na našich webových stránkách radioblaník.cz.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nemajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.

0: To se to člověk krásně probouzí s takovouhle hezkou českou písničkou. Vidíte, Věrka Martinová, jak kdy? 7 hodin a už minutu po. No a za chvíli taky budou další české písničky, které máte rádi. A třeba holky se senzační. Baby, ty jsi vážně senzační. Dáme si po ránu dobrý kafe s Luckou Bílou. Už nechci řvát, chci radši spívat. A bude i vyznání od kapely Bobra Motýl. A bude jich taky rozhodně víc. Za malý okamžik pokračujeme.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jsme autoškola, jsme VT Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz
3: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.
4: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
5: Počasí na Českém Blaníku.
0: Jak už jsme slyšeli před chvíli od meteoroložky, dnešní den bude opět tropický s jasnou až polojasnou oblohou. Jen později odpoledne a večer se od západu mohou přihnat mraky a v severozápadní polovině území také sem tam s přehánkou nebo bouřkou. Teploty nahoře 35 až 39 ve stínu, na severu Čech bude v uvozovkách chladněji, tady naměříme pouze 34 stupňů a na horách kolem 29. Tolik počasí a Monika Holubová je ve studiu s dalšími zprávami.
6: No, zprávy pro vás má Monika Holubová. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch má řešit změnu související s výstavbou nové pražské nemocnice. Vyplývá to z usnesení vlády, která jednala o převodu pozemků farálu pražské fakultní nemocnice Královské Vinohrady na ministerstvo obrany. O finálním řešení pak rozhodne vládní koalice. Průměrná obsazenost hotelu a penzionu během letošní letní sezóny se pohybuje mírně nad 40%. Je to podobné jako loni. Polovina hoteliérů je ale s výsledkem nespokojená a víc řekl v České televizi prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek.
7: Polovina letošního roku byla velmi dobrá i pro cestovní ruch všeobecně, i pro hotelnictví a gastronomii. Ten první měsíc druhé poloviny nezačal úplně nejlépe, nicméně nevidím ten scénář nějak katastroficky. Navíc si musíme uvědomit, že jsme teprve v polovině letních prázdnin, takže v srpnu se ještě situace může změnit.
6: Nicméně pobyty v hotelích jsou oproti loňsku kratší a hosté šetří také na stravování a wellness. Skoro 6 kilometrů vytížené Rudné ulice v Ostravě čeká oprava. Třítýdenní práce začnou 1. srpna, tedy zítra, a přijdou na zhruba 155 milionů. Doprava bude svedena do jednoho jízdního pruhu pro každý směr. Nájezdy a výjezdy přilehlé k uzavřenému jízdnímu pásu budou zavřené. Už dnes se dozvíme nominaci českých tenistek na finálový turnaj poháru Billie Jean Kingové. Oznámí kapitánka Barbora Strýcová, která v této roli nahradila dlouholetého kapitána Petra Pálu. Turnaj se bude hrát na konci září v Číně. Český tým se ve čtvrtfinále v Šenčenu utká s Velkou Británií. Tolik zprávy na Českém Blaníku a Míšo, je to opět tvoje.
0: Děkuji, pokračujeme.
8: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
0: A pokud můžete, tak si dneska raději vemte možná volno v práci, protože ty teploty budou opravdu šílené. Každopádně dodržujte pitný režim, větráky a klimatizace naplno a nějak to musíme zvládnout. My už si za chvíli dáme písničku dnešního dne a taky si samozřejmě budeme hrát spoustu těch dalších krásných českých, které máte rádi. Dobrý kafe, to jsem sliboval, bude za chvíli a bude i Zbyněk Fritz a Zuzka Norisová, také Jaroslav Uhlíř a ze všeho nejdřív holky si senzační. Michal vás zdraví, přeju pohodové vstávání při pátku.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Tu s děravou patou mám horečku zlatou, jsem chudý

0: letním ránu na Českém Blaníku také letní láska. To byl Zbyněk Fritz a Zuzka Norisová.
1: Písnička dne na Českém Blaníku.
0: 15 minut po 7 hodině je čas dát si ranní kafčo a my si ho dáme i s Luckou Bílou. A taky zjistíme, jak tahle písnička vlastně vznikla. A nebudeme se na to ptát Lucky, ale zeptáme se na to Pokáče, čili Honzy Pokorného. Tak jak to bylo?
2: Písnička Dobrý kafe je asi první, kterou jsem napsal pro Lucku Bílou. Tenkrát jsme se vlastně seznámili a to je byla první písnička, která z toho vznikla. A je zajímavé, že původně to mělo být Dobrý víno, ale Lucka se ozvala, že víno nepije, že pije spíš kafe, tak se to přejmenovala Dobrý kafe, což je vlastně taky v pohodě.
0: No to rozhodně. Takže z takovéhle první oťukávačky, jak se říká, vznikl rovnou takový velký hit. Takže teď si ho dáme. Lucka Bílá a Dobrý kafe.
1: Písnička dne na Českém Blaníku.

0: Bobra Motýl a ve znání doznívá necelé 4 minuty před 7:30 na Českém Blaníku. Dneska budou zase tropy, takže vyzkoušíme všechny věci, které nám pomohou od mokrých ručníků na hlavu až po lavor se studenou vodou, ve kterém budeme mít nohy a budeme pracovat u počítače. Ale mám tady další tip, který by vás mohl schladit, a to je nápoj, který používají v Indii. Je to jogurtový nápoj, který si sami můžete vyrobit z hustého jogurtu, manga, trošku mléka nebo vody, med, několik kostek ledu, rozmixovat to v hustý nápoj a pak můžete konzumovat. To mango můžete nahradit klidně broskví, jahodami, malinami nebo banánem, pak stačí i přidat špetka kardamonu anebo kapku růžové vody, ať si z toho uděláte trošku exotiky. Tak dobrou chuť a za chvíli ode mě Michal Tučný a Greenhorns a bude i Marcela Holanová a pak další informace od naší meteoroložky.
1: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes 1 000 000, kámo. 1 000 000! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
1: Já, sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz. Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší, všude je
1: fajn. Český blaník.
2: Český blaník.
1: Český blaník.

0: Greenhorns a Šlapej dál, a to my rozhodně budeme. A teď si došlápneme do Českého hydrometeorologického ústavu, kde pozdravíme meteoroložku Ivetu Korátkovou. Dobré ráno.
1: Hezké dobré ráno.
0: Prozraďte nám, jaký bude ten dnešní páteční den?
1: Dnešní den bude slunečný, jasno nebo polojasno, ale až později odpoledne a večer bude od západu oblačnosti přibývat a v severozápadní polovině území se místy jinde jen výjimečně přidají přehánky nebo bouřky. Bude také velmi teplý ten dnešní den, 35 až 39 stupňů Celsia. Na severu Čech bude kolem 34 stupňů.
0: No, bude to pařák a bude stejný pařák i o víkendu, nebo co máme očekávat?
1: Tak přechodně se nám ty vedra zmírní, takže v sobotu už budou maximální teploty 29-33 stupňů Celsia, na severu Čech kolem 27, ale na jihu a jihovýchodě Moravy stále velmi teplo až 36 stupňů a bude převážně oblačno v sobotu, přechodně až polojasno a během dne od severozápadu se postupně na většině území vyskytnou přehánky, místy bouřky, ojedinělé ty bouřky mohou být i silné, takže ten víkend bude mírně chladnější než ty dnešní dny, ale také bude velmi dusný. A v neděli už čekáme srážky jenom výjimečně, mělo by být většinou polojasno a právě při přechodně zvětšené oblačnosti se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Minimální teploty 19 až 14 stupňů, na jihu Moravy kolem 20 a ty maximální teploty v neděli 27 až 32 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 34.
0: Takže v celku příjemný víkend, tak děkujeme za informace, zatím pěkný den.
1: Hezký den vám i posluchačům, naslyšenou.
0: No a my pokračujeme dál, dáme si Činasky a teď Láska a data.

0: Kapela Elan. Neviem byť sám a to vy sami rozhodne nejste. S vámi je český Blaník a taky Michal a vy taky budete moci už za chvíli vybírat zase nějakou vaši oblíbenou písničku z našeho hudebního archivu. Protože už za chvíli si budeme hrát na přání a tak pokud potřebujete po ránu nastartovat nebo si zpříjemnit právě to probouzení, tak klidně nám dejte vědět, abychom věděli, která písnička vás potěší a která by vám takhle po ránu udělala radost. Své tipy, své vzkazy nám pište buď do SMSky, anebo přes WhatsApp na 720 83 6307. Pokud se vám nechce ťukat SMSka, můžete na WhatsAppu nahrát rovnou hlasovku, ať taky víme, jak zníte. A rádi vám tu písničku už po 8 hodině zahrajeme. Za chvíli ode mě ještě Olympic, anebo Tereska Kendlová. Dáme si jméno.
1: Ahoj, tady Vašek Neutbárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
2: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
3: Tvůj pocit po projektu?
4: Jipi!
5: Jo!
3: Jo!
4: Jipi, jipi!
3: Hornbach, s námi to zvládnete.
6: Otestuj Subaru Sedlčany.
7: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
6: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
8: Koupaliště Úvaly, místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly. Tvůj úkryt před horkem.
9: Jsme autoškola, jsme VP Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
10: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
11: Český Blaník.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven.

0: Jo, tam v Karviné, tam se někdy dějou věci. Jojo Band na Českém Blaníku, my do Karviné zdravíme. Donedávna jste tam měli doly, teď tam máte lázně. No, tak ty lázně už tam byly dávno, to je jasná věc. Ovšem teď se dokonce rozhodli místní, respektive jedna cukrářka, že bude vyrábět i karvinské lázeňské oplatky s vlastním logem, což mně přijde velmi sympatické, takže kdybyste se tam třeba už příštím roce vydali, tak si ty oplatky rozhodně budete moci dát. My tam zdravíme a za chvíli vás ostatní budeme chladit písničkami o dešti. Bude třeba Maruška Rotrová. Dešť, oči mi hladí, dešť. Taky bude jeden obchodník s deštěm a kapela Krištof. A ještě budeme malovat džbánek s Helenou Vondráčkovou. A budou i další české písničky, které máte rádi. Po 8 hodině pokračujeme.
1: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
2: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray, Roll-on nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
4: Prestižní zastřešená scéna Prima Hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Od června do září si užívejte ty největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Zkrátka pohodové letní večery. Užijte si s námi tu pohodu a neváhejte. Vstupenky na divadlokalich.cz.
5: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnešní počasí opět tropické. Čekáme sluníčko, později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnost a v severozápadní polovině území se místy přidají přehánky nebo bouřky. Teploty 35 až 39 ve stínu, na severu Čech v uvozovkách chladněji. Tady má rtuť teploměru vystoupit maximálně na 34 stupňů a na horách tam se taky už moc neschladíte, 29 stupňů Celsia maximálně. No ale v sobotu to už by mohlo zapršet, tak uvidíme. Každopádně teď přichází Monika Holubová a další ranní zprávy.
6: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Ve Větřkovicích Novém Vrbně na Opavsku hoří les. Zašením 27 hektarů včera pomáhali také dva vrtulníky z Bambivaky, které s večerem ukončily svoji činnost. Hasební práce ale probíhaly po celou noc, kdy bylo nasazeno 15 jednotek a platil také třetí stupeň poplachu. Řidičům se dnes otevře další úsek D3. Půjde o 3-kilometrovou část mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku. Dálnice je tak už skoro hotová od Miličína směrem na České Budějovice a dále k hranici v Dolním Dvořišti. Středočeský úsek dálnice, který se napojí na Pražský okruh, se ještě nezačal stavět. V Česku rychle roste zájem o koupě nebo přestavbu obytných vozů. Meziročně stoupl o víc než čtvrtinu. Boom karavaningu se tak po období covidu vrací. Větší zájem než o karavany je teď aktuálně o úpravy běžných vozidel na kempová. Operace mozku jsou zase o krok dál. Českobudějovická nemocnice jako první v Česku využívá při některých neurochirurgických výkonech 3D brýle, rozšířenou realitu a taky umělou inteligenci. Jak přesně to funguje, vysvětluje mluvčí nemocnice Iva Nováková.
8: Ve 3D brýlích se chirurgům zobrazuje hologram mozkových struktur vytvořený s podporou umělé inteligence. Operatér ve speciálních brýlích vidí hologram přesně zarovnaný s tělem pacienta. Trojrozměrný hologram vytváří speciální software z předoperačních snímků.
7: Snímky se skládají z magnetické rezonance a počítačové tomografie. Tolik zprávy na Českém Blaníku a opět pokračuje Michal Krusberský.
0: Ano, děkuju.
6: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
0: A taky připomínám, že za chvíli si budeme hrát na přání, takže kdo má zájem, pište SMSky na 720 8363 07. Teď už slibovaná Maria Rotrová a Déšť. No a Michal Krusberský bude ještě hodinku s vámi, tak si užívejte páteční den a ať se daří.

0: Dulácky ráno, další písnička, kterou byste mohli slyšet v sobotu a v neděli v rámci našich písniček k táboráku, které vám hrajeme mezi 19. a 22. hodinou.
1: Český Blaník vám přináší písničku na přání.
0: Teď to bude ale podle vás. Michale, dobré ránko, přejeme do studia. Prosím, zahrajte písničku Iveta od Jirky Korna, a to pro mojí kolegyni Ivetu. Sice není v kalendáři, ale máme spolu dneska ranní směnu a z toho vedra už nám trošku šibe, píše Martin z Břeclavy. No, věřím, Martine, že tam na jihu to máte ještě náročnější, takže písničku posíláme a vydržte to tam ještě chvilku. Ať se máte fajn i s námi, s Českým Blaníkem.
1: Písnička na přání.
2: Naše

a pořád dokola. Jak historie velí, sjíždíme skouza v kutím po prdele a stále vpřed budovat a ničit. Zarusit každý vlastní názor, co chce klíčit a poučen historii lidského rodu. Bez pomoci nechám boj lidí za svobodu. Falešní vlastenci brání svůj stát, netuší, co se vlastně může stát. A tak mě mrzí ztráta počáteční vize, kdy odvahu ve strach změnila televize. Buď budu člověk, nebo kat. Buď budu žít, anebo přežívat. Jednou jsem na dně.

0: Tak tohle byl Pekař a Bůh v 8 hodin a 21 minut k tomu. Přátelé, teď jsem se zrovna dočetl, že průměrný člověk kvůli těm horkým nocím přijde za rok téměř o týden spánku. Tak doufám, že o víkendu ten týden trošku dospíme, teda pokud nechystáte nějakou divokou oslavu, kde toho taky moc nenaspíte. Každopádně u nás za chvíli Meky Žbirka a taky Lucie a Lenka Dusilová. Trošku se na chvíli zasníme.
1: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
2: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
3: Hej, už máš řidičák?
4: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
3: Fakt?
4: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
5: Když se zahradnictví v Jevanech večer zavře, přiletí víly, probudí skřítky a celé zahradnictví se promění v pohádku. Ráno se všechny kouzelné bytosti schovají do květin, pod stromy i barevné trvalky. A najít je dokážou jen děti. Přijďte 1. srpna na pohádkovou školku do zahradnictví Jevany. Čeká vás den plný her, kouzelná stezka, pohádková překvapení, občerstvení pro malé i velké a také letní slevy pro krásnou zahradu. Zahradnictví Jevany. Místo, kde každé léto ožívají pohádky. lesy.cz, u.cz.

0: Mekyš Birka, možno sa ti zdá. Minuta po půl deváté a my opět míříme do Českého hydrometeorologického ústavu, protože vám se to nezdá. Opravdu budou tropy, ale nejdřív zdravím Ivetu Korátkovou. Dobré ráno.
1: Hezké dobré ráno.
0: Tak povězte nám, jaký bude ten dnešní den.
1: Dnešní den bude slunečný, jasno nebo polojasno, ale až později odpoledne a večer bude od západu oblačnosti přibývat a v severozápadní polovině území se místy jinde jen výjimečně přidají přehánky nebo bouřky. Bude také velmi teplý ten dnešní den, 35 až 39 stupňů Celsia. Na severu Čech bude kolem 34 stupňů.
0: Tak a co víkend? Ten je před námi. Budou pořád takové tropy nebo se nám trošku ochladí?
1: Tak přechodně se nám ty vedra zmírní, takže v sobotu už budou maximální teploty 29-33 stupňů Celsia, na severu Čech kolem 27, ale na jihu a jeho východě Moravy stále velmi teplo až 36 stupňů a bude převážně oblačno v sobotu, přechodně až polojasno a během dne od severozápadu se postupně na většině území vyskytnou přehánky, místy bouřky, odněle ty bouřky mohou být i silné, takže ten víkend bude mírně chladnější než ty dnešní dny, ale také bude velmi dusný. A v neděli už čekáme srážky jenom výjimečně, mělo by být většinou polojasno a právě při přechodně zvětšené oblačnosti se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Minimální teploty 19 až 14 stupňů, na jihu Moravy kolem 20 a ty maximální teploty v neděli 27 až 32 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 34.
0: No tak snad bude příjemně. Děkujeme za informace i vám. Krásný víkend přejeme.
1: Hezký den vám i posluchačům, naslyšenou.
0: Naslyšenou, no a my pokračujeme dál. Tady je Petr Muk, Láska tě spoutá. Hezké ráno.

0: Malovaný zvánku, jedna ikonická záležitost Heleny Vondráčkové. A teď míříme na výlet. Člověk by řekl, že když je venku 40 stupňů, tak se do zámku nikdo moc nepohrne. Ale ono je to přesně naopak. Třeba na zámku ve Zruči nad Sázavou je v horku více návštěvníků než kdy jindy. A potvrzuje nám to i sama paní kastelánka Martina Fialová.
1: Já jsem si vlastně ze začátku myslela, že když je hezky, takže budou u vody nebo doma a naopak jdou se vždycky schovat do zámku, protože je to kamenná budova, takže je tady pořád stále jako příjemná teplota, takže tady máme spoustu návštěvníků v těch letních dnech. Když prší, tak taky tady máme hodně lidí, protože se jdou zase schovat před tím deštěm do zámku.
0: No je to pravda, zámky, hrady, jeskyně, lomy, tam bude rozhodně o víkendu fajn. Tak vás tam zdravíme, naplánujte si nějaký hezký výlet a my míříme opět do hudebního světa. Za chvíli Marek Ztracený, Michal David a spousta dalších.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
3: Tvůj pocit po projektu?
4: Jipi!
5: Jé!
3: Jé!
4: Jipi, jipi!
5: Jé!
3: Hornbach, s námi to zvládnete.
6: Střechy Bohemia Turovec. Hledáme šikovné kolegy na pozici rozpočtáře a stavby vedoucího. Máš zkušenosti v oboru? My je umíme více než nadstandardně ocenit. Ozvi se nám. Kontakt najdeš na www.střechybohemia.cz. Střechy Bohemia, váš partner ve výškách.
7: Zase mi došla náplň, když jsem potřebovala vytisknout důležité věci.
8: A kdy jindy by měla dojít, tak si objednej jednoduše novou na tisknulevně.cz. Klidně hned přes telefon.
7: To vím, že nemusím do obchodu. Na e-shopu mají veliký výběr náplní, takže tam tu naši určitě seženu.
9: Tisknulevně.cz.
10: Náplně hned.
11: Atención!
10: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
11: Jaso!
10: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
11: La Tropical!
10: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
12: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
13: Čtyři hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
14: Český Blaník.

0: Tak tohle byl pohádkový Petr Štěpánek. Nesměl loďko a mě už poveze za chvilku vlak směr domů, takže s vámi se loučí Michal Krusberský a přichází kráska Veronika.
1: Dobré ráno, ty si mě teda krásně uvedl, děkuju. No to asi ta pohádková nálada,
0: no,
1: která
0: přesně,
1: tady zavlázala.
0: Já jsem to chtěl jako navázat, že jo. Takže si to zvrčo užijte a já se budu těšit zase v pondělí, naslyšenou.
1: A my se těšíme na tebe, ahoj. No a pokračujeme dál v rytmu českých písniček, které máte rádi, takže já vám nabídnu třeba Evičku Farnou. Mám buky jako skřín, co napad. Těšit se ale můžete i na Janka Ledeckého. Pěkná, pěkná, pěkná. Noci jsou krátký a ty pěkná. A dáme si i duet Lenky Filipové a Karla Zicha. Asi ten nejslavnější. Mosty. Mosty znám už dlouhý čas. Jsou dlouhé i krátké. Devátá hodina je tady, za chvilku zprávy, ale ještě předtím pojďme na počasí.
2: Počasí na Českém Blaníku.
1: To, že dnes bude pořádné vedro, tak to jste mohli pocítit, jestli už jste vyšli ven, protože já jsem šla velmi pomalým krokem, aby mi náhodou nebylo horko už v tuto ranní dobu. Dnešní nejvyšší teploty dosáhnou až k 39 stupňům Celsia, na severu Čech kolem 34, na horách 29. Očekávejte většinou jasnou až polojasnou oblohu, později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti a v severozápadní polovině území se mohou objevit i přehánky nebo bouřky.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Magnum na Nuk v Bila klubu za 24,90 a Aperol plus Prosecco kombo cena za 259,80. Bila. To dobré začíná u nás.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vosy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
5: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Štany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

0: Hezké dopoledne přeje David Račák. Dnešek bude v Česku mimořádně horký. Někde by se podle meteorologů mohla teplota dostat i na 40 stupňů Celsia, což se letos stalo už na konci června a také tento týden ve čtvrtek. Varují proto před velmi silnou zátěží teplem. Lidem hrozí přehřátí a dehydratace. Potíže mohou být i v dopravě. Velmi suché počasí nehraje do karet zemědělcům. Jedna z nejhorších situací je v současné době na Moravě. Pokračuje předseda ovocnářské unie Martin Ludvík.
1: Že je bohužel teď umocňováno ještě těmi avizovanými velmi vysokými teplotami, které mohou celý týden dosahovat i přes 35 stupňů Celsia, což samozřejmě povede k dalšímu vysušování.
0: To může potkat řadu rostlin, které se aktuálně počasí snaží hlavně přežít. Rada míru dosáhla dohody ohledně úplného odzbrojení Hamásu a dalších palestinských skupin v pásmu Gazy. V noci na dnešek to oznámil americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social. No a fotbalisté Hradce Králové postoupili do třetího předkola Evropské ligy. Otroci v domácí odvetě druhého předkola zdolali po obratu Tromsø 3-1. Před týdnem v Norsku zvítězili 1-0. Do třetího předkola konferenční ligy postoupili i fotbalisté Jablonce. Přešli přes chorvatský Varaždín. Tak to byly další zprávy. Přeju všem hezký den.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: 9 hodin a 4 minuty, dobré ráno, hezké dopoledne vám přeje Veronika Rážová, za chvilku Eva Farná, Vaby Daněk a nebo kapela Slza. Vzpomín.

trubí. Zas jdeme známým údolím, tak jako v čase naší zašlý slávy. A slova městem neředěná, zná.

0: Zase se podívá a řekne, je to dobrý, ještě hrdý.
1: Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
3: Mám prostě od pámičky

0: Co Čech, to rekord.
1: Posloucháte Český Blaník, dobré dopoledne vám přeje Veronika Rážová, 9 hodin a 14 minut a já tu teď rozhodně nebudu sama. A na pomoc si totiž vezmu Pepína Vaňka z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit. Pepíno nám den co den přináší úžasné kuriozní kousky a tentokrát bude to takové tematické, venku je horko, tak pojďme na koupaliště.
2: Nejstarší koupaliště v České republice má ve svém katastru obec Želízy. Jeho vznik je prokazatelně datován už v roce 1902, kdy bylo vyobrazeno na dobové pohlednici. Koupaliště v roce 1918 dovybetonovali zajatci z první světové války. Po druhé světové válce byly upraveny převlékárny a postupně vzkvétalo a vzkvétalo, až jsme ho teď mohli zapsat do České knihy rekordů.
1: Tak to je paráda, děkujeme moc, Pepíno. Já si myslím, že vůbec není špatný nápad zajet se tam podívat. Před námi už jsou další české písničky, které máte rádi. Nabídnu Janka Ledeckého, Flamingo, anebo Lenku Filipovou s Karlem Zichem.
0: Co Čech, to rekordman. Na Českém Blaníku.

0: Pěkné, pěkné, pěkné bylo zahájení jednoho koncertu Janka Ledeckého. Musím říct, že jsem byla velice překvapena. Vyskočilo to na mě kdesi na sítích asi včera, že Janek Ledecký při zahájení svého vystoupení se nechal na scénu spustit obrovským jeřábem s několika tanečníky a nejenom, že vlastně letěl nad hlavami svých fanoušků, ale kromě toho také přitom zpíval písničku Právě teď. Musím říct, že tento start byl opravdu velkolepý a že se to jen tak nevidí. Takže gratulujeme Janku Ledeckému k takovému výkonu. No a těšíme se, co vymyslí na své fanoušky příště. Co na vás vymyslím já, tak to už je teď jisté. Bude to Karel Gott, Xindl X a nebo taky kapela Turbo. Posloucháte Český Baník.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
3: Historické centrum Tábora obsadí od 31. července do 2. srpna Komedianti v ulicích. Mezinárodní festival pouličního divadla nabízí cirkusové klauniády, pohybové divadlo, rodinná představení a hudbu. Více na www.komediantivulicich.cz. Vstup je zdarma.
4: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
5: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
6: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
8: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
9: Tak nečekejte, jezděte!
10: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
11: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
10: Více na kopecký.cz.
12: Český Blaník.
13: Český Blaník.
14: Český Blaník.

0: Tak to byla kapela No Name a Lekna. Na českém Vlaníku i slovenštinu si tady rádi hrajeme, to víte. Pokud o víkendu zamíříte do jižních Čech, tak byste se určitě měli zastavit v Táboře. Historické centrum totiž ovládnou Komedianti v ulicích, mezinárodní festival pouličního divadla. Od pátku až do neděle se tak můžete těšit na akrobaty, klauny, nový cirkus, loutkové pohádky i hudební koncerty. A navíc všechno bude úplně zdarma. Letos taky dorazí umělci z Brazílie, dokonce i z Argentíny a vystoupí oblíbení Bratři Triku, taky Bocirk a nebo Holektiv. Chybět nebude ani tradiční ohňová show. Celý Tábor se tedy na 3 dny promění v jedno velké jeviště, kde vás zábava a klauni mohou potkat úplně na každém rohu. Moc si to užijte. Stejně tak i další české písničky tady u nás na českém Vlaníku. Za chviličku nabídnu Valdemara Matušku a nebo Petru Janů.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Jsme autoškola, jsme VP Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
3: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
4: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
3: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
4: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
3: Více informací v restauracích KFC.
5: Je jedno, jestli si programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skileto víme, která práce ti sedne. Jsme Skileto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skileto.cz.
6: Tvoříme, háčkujeme, tohle prostě milujeme.
7: Jsme pro háčkování.cz, e-shop a prodejna galanterie v Kostelci nad Labem.
8: Na e-shopu máme všechno skladem a okamžitě odesíláme.
9: Příze látky tvoření našeho života koření.
7: Pro háčkování.cz.
10: To nejlepší z Prahy v Riegerových sadech. Groovy Market Fest přináší vybrané prémiové koncepty, módu, design, hudbu a komunitu lidí, kteří milují autentické zážitky. Pravidelný městský market se vrací každou první sobotu v měsíci. Zažij pilotní edici už 1. srpna. Více na groovymarketfest.com a Instagramu.
11: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
15: Český Blaník.
16: To je Blaníček.

dávno víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Stal se rok 2000 a tuhle písničku a hlavně ty kluky, T-Boys, milovala kdejaká holka. Tak to byla Beruška na Českém Vlaníku. 10. hodina nám odbyla a před námi už je Pavel Vítek. Taky Petr Spálený, je to trest.
1: Já se k tobě, dívko, nehodím, dlouho spím a do diskoték nechodím a těch pár gil navíc.
0: A zaspívají i Mandraže, Šrouby a Matice.

0: ukázka toho, na co se můžete těšit mezi 10. a 11. tady u nás na Českém Blaníku.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Za chvilku tu budou zprávy, ale ještě předtím pojďme se podívat, co nás dnes čeká. Jaké počasí? 35 až 39 stupňů. Tak to jsou předpokládaná denní maxima. Na severu Čech kolem 34, na horách 29. Očekávejte, že většinu dne bude jasno až polojasno. Jen k večeru bude od západu přibývat oblačnosti a je možné, že v severozápadní části země může i pršet. Tak přeju vám krásný den, hezký pátek s Českým Blaníkem. Za chvilku zprávy a pak pokračujeme v rytmu českých písniček, které máte rádi.
2: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Letní outlet nových aut v Direct Auto Strahov. Zastav se pro slevu až 360 tisíc na skladové vozy Dacia, Volkswagen, Renault a Škoda. Stav se osobně do Direct Auto Chorecká 2 Strahov. Ale pozor, jen do 15.8. Desítky aut až o 360 tisíc korun levněji. Jen v Direct Auto Strahov.
4: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
5: Hezký den přeje David Račák. V Doksanech na Litoměřicku včera naměřili meteorologové 40,1 stupně Celsia. Přes 39 stupňů bylo v Plzni Bolevci, v Plzni na Mikulce a také Rokycanech, uvedli to meteorologové. Rekordy padly na 114 ze 171 stanic, které měří déle než 30 let. Dodávka 8 darovaných starších vrtulníků z USA se zpozdí. Původně je měly Spojené státy dodat v letech 2027 a 2028. Dorazí ale nejdřív až v roce 2028, řekl to ministr obrany Zuna. Spojené státy dodají do Česka 6 bojových vrtulníků a 2 přepravní. Operace mozku je zase o krok dál. Českobudějovická nemocnice jako první v Česku využívá při některých neurochirurgických výkonech 3D brýle, rozšířenou realitu a umělou inteligenci. Jak přesně to funguje, vysvětluje mluvčí špitálu Iva Nováková.
6: Ve 3D brýlích se chirurgům zobrazuje hologram mozkových struktur vytvořený s podporou umělé inteligence. Operatér ve speciálních brýlích vidí hologram přesně zarovnaný s tělem pacienta. Trojrozměrný hologram vytváří speciální software z předoperačních snímků.
5: Snímky se skládají z magnetické rezonance a počítačové tomografie. No a kapitánka Barbora Strýcová dnes dopoledne oznámí nominaci českých tenistek na finálový turnaj poháru Billie Jean Kingové, který se bude hrát na konci září v Číně. Český tým se ve čtvrtfinále v Šenčenu utká s Velkou Británií. Češky si zahrají finálovou účast soutěže po 2 letech. Tak to byly další zprávy. Přeju všem hezký den.
1: Rádio Český Blaník. České písničky, které máte rádi.
0: 10 hodin a 5 minut a za chviličku vás pozvu zase na jednu úžasnou živou blanickou akci, tedy na další letní blanický koncert. Do té doby si ale dáme třeba jednu od Jany Kratochvílové, bude tu i Pavel Vítek nebo kapela Krištof. Život je krásný, tak já doufám, že to vidíte stejně. Posloucháte Český Blaník.

0: Hudební koncerty
1: Rádia Blaník.
2: Dobré dopoledne, 10 hodin a 16 minut. Dnes máme pátek 31. července a hádejte, co se bude dít za týden. Přesně za týden, tedy v pátek 7. srpna, se totiž vydáme do Chomutova a já doufám, že vy taky. A že se tam všichni sejdeme za 5 minut půl páté na náměstí 1. máje. Pokud nevíte proč, tak důvod je jednoduchý. Bude se tam konat další letní koncert, na kterém vystoupí úžasní interpreti, tak co třeba Jakub Smolík.
3: Blázen žárlí, až umírá.
2: Taky se můžete těšit na Janka Ledeckého.
3: Právě teď padá letadlo, čo
2: a nebo Terezu Maškovou. A to není všechno. Vystoupí i naše úžasná blanická kapela. Navíc, pokud si na místě ukořistíte sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, tak vám možná už velmi brzy přinese 100 000 na ruku. Víc informací na radioblaník.cz, mrkněte na to a nebojte, my vám to ještě do té doby párkrát připomeneme.
0: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník.
4: Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
5: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
4: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
6: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
7: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.

0: tě opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Anna K. Na malou chvíli, písnička z roku 2023. Pokud chcete Annu K. vidět naživo, tak dnes máte šanci v Čelákovicích. Koukala jsem se, že lístky jsou ještě k mání, tak to nepropásněte. Za chviličku Michal David, Mandraže anebo Dalibor Janda na Českém Blaníku.
2: Rádio Český Blaník.

0: Plavci a Vysočina na Českém Blaníku. Za chvilku bude 10:45 a já vám nabízím tu možnost nechat si zahrát písničku na přání. Vemte tedy do ruky telefon. Pokud nemáte ještě uložené naše číslo, tak si ho uložte nebo minimálně pro tenhle případ vyťukejte 720 8363 07. A na tohle číslo mi napište, jakou písničku budeme hrát, komu ji pošleme, proč mu ji pošleme. Zkrátka a dobře, nechám to na vás. Můžete taky ale nahrávat hlasové zprávy, a to prostřednictvím WhatsAppu. Takže pokud máte WhatsAppovou aplikaci, zkuste to, nahrejte a já váš vzkaz pošlu vysíláním rádia Český Blaník tam, kam patří. Tak je to na vás, ať už zvolíte psanou nebo nahrávanou formu. Já se moc těším, co tentokrát vymyslíte. Ještě jenom připomenu, že písnička na přání tu bude kolem 11:45, tedy za půl hodiny. No a do té doby máte čas promyslet si to. 720 83 63 07. A já vám do té doby pošlu třeba Petra Reska, Damiens a nebo Věru Špinarovou.
1: Krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. Bohatý program pro celou rodinu.
2: Řemeslný jarmark, výstavy, přehlídka krajkových oděvů již v sobotu 8. srpna.
1: Užijte si krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. www.krajky-sedlice.cz.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
4: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
6: Ty jo, my tu 2 dny nebyli a vy máte novou střechu.
7: Kde pak nová? Zrenovovaná od Duratechu. Duratech. Renovace a nátěry střech.
6: Hotovo za 2 dny a za zlomek ceny výměny střechy.
7: Kalkulaci zdarma získáte na Duratech.cz.
6: Duratech. Střecha jako nová za 2 dny.
8: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
9: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
10: Co třeba na delfíny?
9: Do zoo?
10: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
9: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
10: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
11: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
1: Český Blaník.
12: To je Blaníček.

0: Na Českém Blaníku Lída Nopová, Pouhý přítel. 11. hodina nám odbyla a já už tu pro vás chystám další písničky. Jedna bude podle vás, protože o tu si píšete na 720 836307. Písnička na přání, už za chvilku. Ale taky si dáme třeba Tomáše Kluse.
1: Ty jsi mé úzko, jsi krev přesných ran, ačkoliv nechci, jsi ve mně úzko.
0: Bude tu i Helena Vondráčková. A nebo Hanka Zagorová a Řeka zázraků.
2: Koukej člověče, dřív než ti uteče do mraku.
0: Už za chvíli nejnovější zprávy, ale ještě předtím pojďme na počasí.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zima vám dnes tedy rozhodně nebude. Dočkáme se totiž až 39 stupňů Celsia. Na severu Čech kolem 34 stupňů, na horách kolem 29. Očekávejte většinou jasnou až polojasnou oblohu. Později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti a v severozápadní polovině území se místy může vyskytnout i déšť nebo přehánky. Tak na to buďte připraveni. Za chviličku zprávy a pak další české písničky, které máte rádi.
4: Už tam budem?
5: Nech toho!
4: Každý už tam bude.
5: Přestaň! Štěje mě vedro!
6: Pohodová cesta? To chce kuře.
4: Mňam.
6: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's. Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
7: Koupaliště Úvaly. Místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly. Tvůj úkryt před horkem.
8: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Zprávy na Českém Blaníku.
10: Hezké dopoledne přeje David Račák. Práva žádat po výrobci opravu pračky nebo mobilu i po standardní dvouleté záruce se Češi zatím nedočkají. Zákonodárci nestihli zákon vycházející z evropské směrnice schválit v termínu do konce července. Poslanci budou pro spotřebitele důležitou normu finálně schvalovat až na podzim. Pardubický kraj dál investuje do úspor energií. Součástí této strategie je také energetické společenství východních Čech. To potvrzuje i předseda výboru zastupitelstva Pardubického kraje František Brendl.
11: Před těmi 5 lety se Pardubický kraj rozhodl pro intenzivní investování do obnovitelných zdrojů a naštěstí byl natolik osvícený, že zhruba před 3 lety se rozjela příprava založení tohodle SVČ, tak aby z těch nově zbudovaných fotovoltaických elektráren jsme využili veškerou vyrobenou energii.
10: Do projektu jsou v současnosti zapojené hlavně školy a zdravotnická zařízení Pardubického kraje. Paraglidista uvízl v drátech elektrického vedení v Jakubovicích na Šumpersku poté, co se po vzletu dostal do problémů a jeho padákové křídlo se zamotalo do vodičů. Pilot se při nehodě nezranil, na zem ho snesli hasiči. No a fotbalová asociace České republiky svolala na dnešní odpoledne mimořádnou tiskovou konferenci. Na ní by mohla představit nového reprezentačního trenéra. Podle španělských médií by národní tým měl po Miroslavu Koupkovi převzít Španěl Santi Denia. Tak to byly další zprávy. Přeju všem hezký den.
9: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
0: Dobré dopoledne, 11 hodin a 5 minut. Před námi už jsou Tomáš Klus, Jaromír Majer a Anděla Majerová, anebo Reddy Kirken. Ti nasazují černý brejle.
12: Nosím černý brejle.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš moji zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem proměnil s nimi ve svých gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě tvoř.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysař houflétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečných nepokojů.

0: Český Blaník vám přináší písničku na přání.
1: Dobré dopoledne, přesně ve 11:45 je tu čas na písničku na přání. O tu si píšete na 720 836 307. Máte možnost buď to psát klasické zprávy, a nebo taky nahrávat přes WhatsApp. Teď pojďme ale na klasickou SMSku od Hanky, která prosí o zahrání písničky Tango od kardinálu Zdeňka Merty a Františka Havlíčka. A proto, abychom všichni měli hezký den, píše Hanka. Tak Hanko, já přeju krásný den i vám, je to skvělý výběr a tady ji máte. František Havlíček, kardinálové a Tango na Českém Blaníku.
0: Písnička na přání na Českém Blaníku.

0: voníš deštěm, tak to byla Maruška Rotrová na Českém Vlaníku krátce před 11:30. Na Marušku se můžete těšit v Domažlicích už 15. srpna, kde vystoupí v rámci Chodrock Festu. Takže pokud máte chuť, máte čas, tak vyrazte, zatím ještě jsou lístky k mání. No a před námi už další české písničky, které máte rádi. Za chviličku jedna od Hanky Zagorové, další od Karla Gotta a nebo od Miraje. Tak zůstávejte s námi.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
7: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
8: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
9: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
10: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
9: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
11: firmanazážitky.cz.
12: Český Blaník.
13: Český Blaník.
14: Český Blaník.

0: na ty dny, v nich si byla ty, těžko se ledáme, drahokami.
1: Český Blaník.
2: To je Blaníček.

0: Marika Gombitová, Meky Žbirka, nespálme to krásné v nás. 11 hodin 44 minut k tomu. Venku panují skutečně velká vedra, větší než na která jsme zvyklí. V červnu už jsme si to vyzkoušeli, že je to opravdu náročné a teď už tu máme zpátky. Pokud byste chtěli ale udělat něco pro své zdraví a vyhnout se případným komplikacím nebo nevolnostem, které z tohoto počasí mohou plynout, nezapomínejte na to, že je důležité pít čistou vodu, pokojové teploty, v menších dávkách po celý den. Měli byste se ideálně vyhnout alkoholu a slazeným nápojům. Co vás také rozhodně ochladí, je mléko, protože mléko z těla vyprchá až později než voda, takže pokud máte pocit, že jste vyprahlí, že dehydratace skutečně klepe na dveře, rozhodně si kupte třeba litrovku mléka a celý den jí spolu s tou vodou pocucávejte. Pokud máte pocit, že vaše tělo pomalu, ale jistě přestává fungovat, přiložte si studený obklad nebo třeba mokrý ručník za krk, taky na zápěstí, pod kolena nebo do loketních jamek. Tam vás to ochladí nejvíc. No a pokud máte možnost, jste třeba doma nebo v práci máte sprchu, tak vlažná sprcha, tak ta vás skutečně osvěží. Ledová voda, tak ta naopak tělo oklame a začne tvořit ještě více tepla. Větrat byste měli jenom brzy ráno a v noci, i když noci jsou taky horké, takže možná si to rozmyslete. No a pokud máte ventilátor, tak myslete na to, že pokud jsou teploty nad 30 stupňů, už vám příliš nepomůže. Tak to bylo pár rad k tomu, jak se ochladit. Doufám, že to vydržíme a že zase se trošičku to počasí umoudří a bude snesitelněji. Věřím taky, že vám bude dělat společnost Český Baník, takže posílám další české písničky. Za chviličku jedna od Lenky Filipové a její dcery Leny. A dáme si i Hop Trop, Tři kříže.
1: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Konopiště. 12. a 13. srpna se promění amfiteátr Konopiště v Hrad Karlštejn. Těšit se můžete na Kateřinu Brožovou, Petra Štěpánka, Marka Vašuta a hlavně na legendární písně. Vstupenky na muzikál Noc na Karlštejně na kulturapodhvězdami.cz.
2: Jsme autoškola, jsme VP Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vpcentrum.cz.
3: Co to je?
4: Dopravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumíme.
5: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
5: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
7: Tvoříme, háčkujeme, tohle prostě milujeme.
8: Jsme pro háčkování.cz, e-shop a prodejna galanterie v Kostelci nad Labem.
9: Na e-shopu máme všechno skladem a okamžitě odesíláme.
10: Příze látky tvoření, našeho života koření.
8: Pro háčkování.cz.
11: Hledáte kousek tradiční české kultury? Navštivte Národní muzeum pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy. Vydejte se s námi za tajemstvím českého ležáku. Vychutnejte si pivovarské speciality, černokostelecké pivo a nakonec můžete i přespat. Vezměte rodinu nebo kamarády tam, kde je pivo doma. Muzeum, pivo, jídlo a ubytování na jednom místě. Poznej, ochutnej, přespávej. nmpivovarnictví.cz.
12: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
13: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
14: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
15: Český Blaník.

Dejte Rogers těm dvoum život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek. Snad se chtěl modlit.

0: Verona a Lásko prout na Českém Blaníku. Odbylo nám pravé poledne, takže možná už před vámi voní oběd, v tom případě dobrou chuť. No a pokud zůstává naladěn Český Blaník, tak hezký poslech. Pošlu vám k tomu činasky a kapradí. Řekni mi, lásko, co po nás... Bude tu taky skupina Kex. A nebo Marek Ztracený, Stále věřím. A o Markovi si taky budeme povídat. Možná jsem blázen, ale stále věřím. Na otevření... Tak si to nenechte ujít, poslouchejte Ideál Český Blaník.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes to bude stát za to, pěkně se ohřejeme, a to proto, že naměříme až 39 stupňové teploty. Na severu Čech bude o něco málo chladněji, jen kolem 34 stupňů Celsia. Hory tak ty by měly být chladnější ještě o něco více, 29 stupňů. Většinou bude den jasný až polojasný, později večer, ale může přibývat oblačnosti a možná, že bude taky pršet. Už za chviličku zprávy a po nich další české písničky, které máte rádi.
2: Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, Autoškola CZ, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
2: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
4: Zase mi došla náplň, když jsem potřebovala vytisknout důležité věci.
5: A kdy jindy by měla dojít, tak si objednej jednoduše novou na tisknulevně.cz. Klidně hned přes telefon.
4: To vím, že nemusím do obchodu. Na e-shopu mají veliký výběr náplní, takže tam tu naši určitě seženu.
6: Tisknulevně.cz. Náplně hned.
7: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
8: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
9: Zprávy na Českém Blaníku.
10: Hezké poledne přeje David Račák. V noci na pátek vystoupala teplota v Česku ještě výš než v noci na čtvrtek. Podle Českého hydrometeorologického ústavu se pohybovala mezi 23 až 18 stupni Celsia. Na západě Čech pak bylo kolem 15. Mnoho míst tak mělo tropickou noc. Přes den by teploty měly dosahovat opět ke 40 stupňům Celsia. Praha spustila novou mapu oáz a chladu. Lidem pomůže najít úlevu v horkých letních dnech. Co všechno ukazuje, přibližuje mluvčí magistrátu Vít Hofman.
11: Nová mapa oáz chladu přináší na jednom místě přehled lokalit, které mohou obyvatelům nabídnout okamžité ochlazení, pitnou vodu zdarma nebo příjemnější prostředí v době vysokých teplot. Mapa tak obsahuje informace o pítkách, mlžítkách, fontánách, studánkách nebo místech vhodných ke koupání a ochlazení u vody.
10: Zájemci najdou mapu na webové stránce oazychladu.mojepraha.eu. Mezinárodní hokejová federace potvrdila, že Rusko se dál nesmí účastnit mezinárodních soutěží. Poté, co se Ruský svaz úspěšně odvolal v květnu k disciplinární komisi IIHF, rada znovu žádost posoudila a na webu uvedla, že zákaz pro nadcházející sezónu zůstává v platnosti. No a fotbalisty Sparty čeká v dnešní předehrávce druhého kola první ligy Zlín a budou chtít napravit úvodní porážku 1-3 na hřišti nováčka Zbrojovky Brno. Zároveň pro ně půjde o generálku na úterní první zápas třetího předkola Ligy mistrů s Lyonem. Duel má výkop v 19 hodin. Tak to byly další zprávy. Přeju všem hezký den.
9: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Posloucháte Český Blaník 5 minut po pravém poledni a my jedeme dál. Stejně jako Josef Laufer. S Bohem lásko, já jedu dál na Českém Blaníku.
12: Jak rád bych dostal ještě jeden verš.

Je tu někde telefon? Haló? Haló, to jsem já, lásko. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

kamaráde, vlnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lávek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: Tak tohle je kapela Činasky a jejich kapradí. Činasky teď jedou své velké letní turné, takzvaný Open Air léto 2026. No a představte si, úplná novinka pro všechny fanoušky. Rozhodli se totiž, že celé turné uzavřou takovým dárkem pro své fanoušky, který si fanoušci doslova vyprosili, protože v jejich programu nebyla Praha. Tak nakonec v úterý 15. září skutečně v Praze vystoupí, a to ve vodáckém areálu v Troji. Uskuteční se tam hned několika hodinový hudební program a jeho vrcholem bude bezmála dvouhodinová show skupiny. A pozor, pokud patříte opravdu mezi skalní fandy, můžete se těšit například i na setkání s kapelou nebo vědomostní Činask quiz. Tak, já si myslím, že k Činasky to stačilo. Teď se pojďme podívat zase na jednu podstatnou věc, která se týká všech těch, kteří v těchto horkých dnech pracují a některé práce se zkrátka a dobře nedají odložit a musí se dělat, i když nemáte klimatizaci. Jak jsou na tom stavbaři, taktový stavby vedoucí metrostavu Štěpán Werner.
1: V těchto vedrech není úplně vhodný třeba betonovat, čili někdy se musí přizpůsobit práce. Pracovníci většinou chodí hodně brzo ráno, kteří chodí třeba před 6, začínají, aby skončili dřív a nemuseli v těch vedrech dělat. Ti, co dělají na lešení, většinou už jsou na to zvyklí a samozřejmě je to o tom doplňovat tekutiny. No.
0: Tak my držíme palce všem těm statečným pracantům. Já sama, když jsem dneska šla ráno do rádia, tak jsem se koukala, jak nám tady kousíček od práce opravují chodníky. A ti pánové tam prostě makali, klečeli. Říkala jsem si, jak dlouho tam musí klečet, jestli i přes to poledne. Tak uvidím, až půjdu zpátky, třeba už mají hotovo. Držte se, no a poslouchejte dál Český Blaník, protože to zase bude stát za to. Za chviličku kapela Krištof, Mekyšbírka s Magdalenou Šalamounovou a nebo Keks. Víš.

0: být kapely Kryštof na Českém Blaníku. 12 hodin 27 minut k tomu, za chviličku další české písničky, třeba Marek Ztracený, o kterém si taky budeme povídat. Mám tu pro vás velice důležitou zprávu, hlavně v případě, že jdete na koncert Marka Ztraceného. Taky si dáme Věru Martinovou anebo Jiřího Helekala s Vítou Vávrou.
1: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě. A všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Hledáme nové kolegy na pozice operátorů výroby, CNC seřizovačů, technologů, směnových vedoucí. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidej se k nám. Více na btlbenešov.cz.
2: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. Karavanysedlčany.cz.
3: Dvě legendy poprvé spolu na jednom pódiu. Václav Neckář a Petr Spálený míří do Prahy na společný koncert.
4: Přijďte si užít večer plný nestárnoucích hitů, emocí a melodií, které provázely celé generace. Nenechte si ujít tento jedinečný zážitek 26. října v divadle Hibernia v Praze.
3: Vstupenky jsou již v prodeji na ticketportal.cz a v divadle Hibernia.
5: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
9: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
10: Český Blaník.

0: Marek Ztracený stále věřil a věřil, že vyprodá Letenskou pláň, a tak věřte tomu, že tam bude mít plno, a to už 7. srpna. A o tom si budu povídat i s mým kolegou Vlastíkem, který mě střídá. Ahoj Vlasto.
1: Ahoj Verčo, zdravím tebe a všechny posluchače Českého Blaníku.
0: Já se tě chci zeptat, jestli pak víš, určitě víš, že Marek Ztracený chystá vlastně největší koncert své kariéry.
1: Právě.
0: Letenská pláň.
1: Že se to podaří na jedničku.
0: Já si myslím,
1: jsem o tom přesvědčen.
0: Já jsem o tom taky přesvědčená. Navíc, já bych řekla, že možná, že někdo jiný by v tuhle chvíli už byl nervózní, stresoval se tím, jaké to bude, přípravou by se stresoval. Ovšem Marek Ztracený ne, ten naopak vydal novou písničku. Aha. A dokonce zaúkoloval své fanoušky, aby se tu písničku naučili. Takže pokud míříte na Letenskou pláň 7.8. na velký koncert Marka Ztraceného, určitě byste si měli ne doplnit, ale vlastně měli byste se jí naučit, protože je funglnová, právě dneska vyšla.
1: A máš ji tam? Máš, no, máš ji tam.
0: Je to tu? Obuj si mý boty. A Vlastíku, klidně si ji můžeme naučit i my a příště si ji tady zaspíváme.
1: Beru tě za slovo.
0: Ne, já bych řekla, že je to velice vydařený kousek. My jsme si ji tady poslouchali, než jsme o ní začali povídat. Krásný text, krásná hudba, prostě takový je Marek Ztracený. Takže pokud na něj vyrážíte, užijte si to. No a pokud zůstáváte s námi s Českým Blaníkem, užívejte taky, protože Vlastík pro vás určitě něco chystá. Co tu bude?
1: No, spousta českých písniček. Zaměříme se i na tohle počasí, které teď venku panuje. Bude toho daleko, daleko víc. Samozřejmě splníme písničkové přání, tak poslouchejte dál.
0: Poslouchejte a užijte si to. Vlastasuk na Českém Blaníku. Krásné odpoledne.
2: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany zahájil předprodej předplatného na novou sezónu. V divadelním předplatném se můžete těšit například na Rozptýlení, Postřižiny, Někdo to rád šugr a další atraktivní tituly. Nechybí ani předplatné Poezie, slova a hudby se 4 výjimečnými pořady. To vše za zvýhodněné ceny s úsporou 40%. Kupujte na kdjs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
5: Attention!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
7: Rádio Český Blaník.

0: Máš sílu vstát, zpívala Helena Vondráčková na rádiu Český Blaník. Je 13 hodin, od mikrofonu vám krásný pátek, přeje Vlastasuk. Za chvíli budeme pokračovat a dáme si příhodnou písničku Hany Zagorové, jak jinak než pátek. Čekání na víkend s Virtual Quintet pro vás. Za svou pravdou stát. A taky zaspívají Michal David, Pavel Horňák a Markéta Muchová. To se oslaví. Tak můžeme slavit, že máme před víkendem, ale Český Blaník i Redál hraje české písničky, které máte rádi.
1: To nejlepší z Prahy v Riegrových sadech. Groovy Market Fest přináší vybrané prémiové koncepty, módu, design, hudbu a komunitu lidí, kteří milují autentické zážitky. Pravidelný městský market se vrací každou první sobotu v měsíci. Zažij pilotní edici už 1. srpna. Více na groovymarketfest.com a Instagramu. Prestižní zastřešená scéna Prima Hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Od června do září si užívejte ty největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Zkrátka pohodové letní večery. Užijte si s námi tu pohodu a neváhejte. Vstupenky na divadlo Kalich.cz.
2: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak po zbytek odpoledne stále tropický den, jasno, polojasno. K večeru od západu přibývání oblačnosti a na severozápadě místy jinde ojediněle přehánky a sem tam i bouřky. No a ty teploty dnes 35 až 39 na severu Čech kolem 34, v 1000 metrech okolo 30 stupňů Celsia. Za to zítra už oblačno je zataženo, přechodně polojasno, ale místy přehánky nebo bouřky ojediněle i silné. Večer by pak měla oblačnost ubývat a srážky ustanou. Zítřejší maxima 27 až 36. Takže rozdílné teploty. A co se nočních teplot týče, tak ty budou tropické, 24 až 19 stupňů Celsia. Pojďme na silnici.
4: Za volantem
3: s Českým Blaníkem.
0: Jak se jezdí v pátek odpoledne, ví Petra z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
5: Dopravní nehoda dvou osobních vozidel komplikuje provoz na dálnici D1 ve směru na Brno na 39. kilometru. V místě dopravní nehody je to pouze průjezdné krajnicí a zdržení je tam přes půl hodiny. A dopravní nehoda se také došetřuje ve směru na Brno na dálnici D2 na 2,5. kilometru, kde se srazilo osobní vozidlo s nákladním v dopravní koloně.
0: Tak děkujeme, kdyby cokoliv můžete využít náš WhatsApp a nechat hlasovku ze svých cest. Telefonní číslo 720 836307.
4: Zprávy na Českém Blaníku.
6: Hezké odpoledne přeje David Račák. Motoristé vzdali boj o Senát. Možná s jediným kandidátem na Vysočině plánují jít motoristé do říjnových senátních voleb. Ve zbylých obvodech chtějí podpořit nominanty koaličních stran a nezávislé kandidáty. Řekl to předseda motoristů a ministr zahraničních věcí Petr Macinka. Tuzemské kempy jsou díky příznivému počasí zaplněné. S rostoucím počtem návštěvníků ale přibývá případů úrazů nebo krádeží. Základní bezpečnostní pravidla připomíná z prevence policejního prezidia Ladislav Beránek.
7: Vezměte na minimum počet cenných věcí, které sebou do kempu povezete. Auto nebo karavan mějte vždy zamčené, i když jste jenom opodál. Na úschovu cenností využijte recepci kempu nebo její bezpečnostní schránky. To platí především u kempování pod stanem. Chatku, stán či karavan vždy při odchodu zabezpečte.
6: V kempech stoupá také kvůli vysokým teplotám a manipulacím s otevřeným ohněm riziko vzniku požárů. Rada míru dosáhla dohody ohledně úplného odzbrojení Hamásu a dalších palestinských skupin v pásmu Gazy. V noci na dnešek to oznámil americký prezident Donald Trump na sociální síti Truth Social. No a fotbalová asociace České republiky v tuto chvíli pořádá mimořádnou tiskovou konferenci. Na ní by mohla představit nového reprezentačního trenéra. Podle španělských médií by národní tým měl po Miroslavu Koupkovi převzít Španěl Santidenia. Tak to byly další zprávy. Přeju hezké odpoledne.
4: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
0: A od mikrofonu vás zdraví Vlastasuk. 5 minut po 13. hodině zpívá Václav Neckář. Tu kytáru jsem koupil kvůli tobě. Užijte si to.

0: jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spíti dalmatin.

až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, když voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš tak nebo nevidíš?

ja však znám tu les. Ach, krásko, střetěš i miríčky.

0: Krásná písnička ve trhápky kocour se scholil na tvůj klín, za minutu bude 14:15 a vy posloucháte Český Blaník. No a teď se podíváme na internetové stránky našeho staršího vráchy radioblaník.cz, protože tam si můžete poslechnout další díl podcastu Česká čísla Česka. A právě v tomto podcastu kolega Daniel Rumpík zpovídá nejenom Honzu Buriance s agenturou Stemovark, ale taky si povídal s jeho kolegou Honzou Tučkem. A tentokrát je jejich tématem dovolená. Jak to máme my Češi?
1: My pořád ještě sebou táhneme takovou tu zátěž z minula, kdy ty hranice byly zavřené a lidé v mým věku, mě 65, tak prostě nemohli jet tam, kam chtěli. A po té revoluci, když se ty hranice otevřely, tak jsme najednou měli pocit, že to musíme všechno dohnat. Takže Češi, co se týká zahraniční dovolené, tak jsou dlouhodobě někde mezi prvníma několika státama v Evropě, kteří vyjíždějí. První jsou Nizozemci a my jsme těsně za nima. A vždycky v Česku i po tom covidu byl velký podíl zahraniční dovolené na úkor té domácí.
0: Celé povídání najdete na internetové adrese radioblaník.cz. Pojďme si opět hrát pohodové písničky z Českého Blaníku pro vás. Spiritual Quintet Za svou pravdou stát. Já myslím, že takováhle pěkná písnička se hodí i k ohýnku, ke grilu. No a písničky k táboráku ty pro vás budeme mít opět o víkendu. A podrobnosti o tom řeknu v příští hodině. Buďte s námi dál.

0: Iveta Bartošová a Víš lásko? Na rádiu Český Blaník za 6 minut bude 1:30 a teď tu mám jednu aktualitu z fotbalu.
1: Zelená je tráva, fotbal.
0: Máme nového trenéra.
1: A ten míč.
0: Je to Španěl. Fotbalovou reprezentaci přebírá dlouholetý trenér juniorských týmů Španělska Santiago Denia. Naše hráče by měl vést minimálně 2 roky a navíc by měl s Českem postoupit na Euro 2028. Do té doby ho ale čeká řada úkolů a výzev, tak přejeme, ať to vše klapne.

0: Rádio Český Blaník.
1: No za chvíli už ode mě pro vás třeba Eláni, aj keď bez peňazí, a taky Michal David, Pavel Horňák a Markéta Muchová. To se oslaví.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
3: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
4: Historické centrum Tábora obsadí od 31. července do 2. srpna Komedianti v ulicích. Mezinárodní festival pouličního divadla nabízí cirkusové klauniády, pohybové divadlo, rodinná představení a hudbu. Více na www.komediantivulicich.cz. Vstup je zdarma.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: Když se zahradnictví v Jevanech večer zavře, přiletí víly, probudí skřítky a celé zahradnictví se promění v pohádku. Ráno se všechny kouzelné bytosti schovají do květin, pod stromy i barevné trvalky. A najít je dokážou jen děti. Přijďte 1. srpna na pohádkovou školku do zahradnictví Jevany. Čeká vás den plný her, kouzelná stezka, pohádková překvapení, občerstvení pro malé i velké a také letní slevy pro krásnou zahradu. Zahradnictví Jevany. Místo, kde každé léto ožívají pohádky. lesy.cz
0: Rádio Český Blaník.

0: námi Eláni, aj keď bez peňazí, vrátili jsme se do roku 1982. Tuhle písničku najdete na albu Nie jsme zlí a já doufám, že vás na českém Blaníku potěšila. Tak do České republiky dorazila další vlna veder a teď vám řeknu, že možná někteří z vás nepoužívají správně opalovací krémy. Možná si teď kroutíte hlavou, co se může zkazit, na tom se namazat. No, namažu jdu na slunce, si možná řeknete, jenže ne. Jaké nejčastější chyby při používání opalovacích krémů děláme? První bod, často se mažeme tenkou vrstvou. Aby ochranný faktor krému fungoval 100%, musíte ho na pokožku nanést víc. Pro představu, jedno balení krému by mělo vystačit na 7 až 10 namazání. S tím tak trochu souvisí i další dva body. Jednak je důležité, abyste se nemazali až na sluníčku, ale předtím, protože než se krém vstřebá do pokožky, je to cirka 15 až 30 minut. Takže, kdybyste se namazali na slunci, nemusí to fungovat hned. A taky je potřeba na to myslet, že žádný krém nevydrží celý den. Odborníci doporučují se mazat každé 2 až 3 hodiny. Pokud se půjdete koupat a pak se půjdete opalovat, je potřeba se namazat znova. Jinak, co taky není ideální, že někteří nepoužívají krém vůbec. Řeknou si, jsem na sluníčku pár desítek minut, tak to nemá smysl. Jenže to je omyl. Sice se nemusíte spálit, ale kůže si to škodlivé UV záření zapamatuje. Po letech u vás může nastat sluneční alergie. Některým třeba přibudou vrásky a v nejhorších případech se pak nevyhneme ani rakovině. A ještě stojí za zmínku jeden bod. Prošlé krémy buď nefungují, anebo ta účinnost výrazně klesá. Doba účinnosti se pohybuje kolem 3 let. Tak pokud jste právě teď na sluníčku, nepodceňujte situaci a kromě namazání nezapomínejte taky na pitný režim a pokrývku hlavy. Nějak ta vedra přežijeme. Za chvíli už na českém Blaníku pro vás Marie Rotrova, Večera zíčkaná, anebo Žlutý pes. Modrá je dobrá. Dobré odpoledne.
1: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Nejlepší ceny měsíce v onlineshop.cz.
4: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v onlineshop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.
6: Zase mi došla náplň, když jsem potřebovala vytisknout důležité věci.
7: A kdy jindy by měla dojít? Tak si objednej jednoduše novou na tisknulevně.cz. Klidně hned přes telefon.
6: To vím, že nemusím do obchodu. Na e-shopu mají veliký výběr náplní, takže tam tu naši určitě seženu.
8: Tisknulevně.cz. Náplně hned.
9: Radio Český Blaník.

0: Opečkovaná zmrzlina a vychlazená malinovka. Jsou věci, které se nemění.
1: Léto s Českým Blaníkem.

0: Už je to tak. Už je to tak, Modrá je dobrý, ale Žlutý pes tady na Českém Blaníku. No a jaké písničky vám zahraju dál? Třeba Valdu Matušku, dáme si Terezu. Terezo, přečti si Terezo. Taky zaspívá Tomáš Savka, kde jsi ty? Taky jste fandili Tomáši Savkovi? Já se přiznám, že jo. Ještě včera jsme. Jo, 2004, první superstar, nakonec Aneta Langerová, ale Tomáš Savka, ten taky nebyl špatný, co říkáte. Tak si ho zahrajeme a dáme i Hanu Zagorovou. Hrajeme české písničky, které máte rádi, teď je 14 hodin.
1: Jsme autoškola, jsme VT Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
3: Střechy Bohemia Turovec. Hledáme šikovné kolegy na pozici rozpočtáře a stavby vedoucího. Máš zkušenosti v oboru? My je umíme více než nadstandardně ocenit. Ozvi se nám. Kontakt najdeš na www.střechybohemia.cz. Střechy Bohemia. Váš partner ve výškách.
4: Hej, už máš řidičák?
5: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
4: Fakt?
5: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
6: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak jak by to mělo vypadat po zbytek odpoledne? Řekneme si, ale nejprve se koukneme, jak ty teploty vypadají teď. Pohybují se nad 30 stupni Celsia, například na západě Čech v Aširovních 30, ve Zlíně 34, Bystřice nad Pernštejnem 35 a Čerčany ve středních Čechách dokonce 36 stupňů Celsia. No a dál už čekáme na mnoha místech oblačno, na severozápadě místy, jinde ojediněle přehánky, může i zabouřit. V maximech dnes naměříme až do 39 stupňů Celsia. Na severu chladněji kolem 34 a v 1000 metrech okolo 30 stupňů. Zítra čekáme většinou už oblačno až zataženo, sem tam přehánky, může jí zabouřit a teploty klesnou na 27 až 36 stupňů Celsia. V 1000 metrech zítra kolem 23 stupňů.
7: Za volantem
6: s Českým Blaníkem.
0: A jdeme zjišťovat, jak se jezdí v pátek odpoledne. Další informace má pro nás Petra z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
8: Dopravní nehoda dvou osobních vozidel komplikuje provoz na dálnici D1 ve směru na Brno na 38. kilometru. V místě dopravní nehody je neprůjezdný levý i pravý jízdní pruh a zdržení přes půl hodiny. A opatrně projíždíte na dálnici D7, kde ve směru na Chomutov na 37. kilometru se převrátilo osobní vozidlo na střechu. Na místě jsou záchranné složky a zdržení okolo 5 minut. A dopravní nehoda je také na dálnici D48 na 43. a půltém kilometru na trase Rybí Český Těšín, kde se srazily dvě osobní vozidla a neprůjezdný je levý jízdní pruh. Řidič se tam zdrží okolo 15 minut.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Hezké odpoledne přeje David Račák. Práva žádat po výrobci opravu pračky nebo mobilu i po standardní dvouleté záruce se Češi zatím nedočkají. Zákonodárci nestihli zákon vycházející z evropské směrnice schválit v termínu do konce července. Poslanci budou pro spotřebitele důležitou normu finálně schvalovat až na podzim. Dodávka 8 darovaných starších vrtulníků z USA se zpozdí. Původně je měly Spojené státy dodat v letech 2027 a 2028. Dorazí ale nejdříve až v roce 2028. Řekl to ministr obrany Zuna. Spojené státy dodají do Česka 6 bojových vrtulníků a 2 přepravní. Velmi suché počasí nehraje do karet zemědělcům. Jedna z nejhorších situací je v současné době na Moravě. Pokračuje předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík.
10: Vše je bohužel teď umocňováno ještě těmi avizovanými velmi vysokými teplotami, které mohou celý týden dosahovat i přes 35 stupňů Celsia, což samozřejmě povede k dalšímu vysušování.
9: To může potkat řadu rostlin, které se aktuální počasí snaží hlavně přežít. No a Španěl Santi Denia se stal novým trenérem české fotbalové reprezentace. Do funkce jej schválil výkonný výbor, oznámili dnes představitelé Fotbalové asociace České republiky. Denia podepsal s vedením českého fotbalu dvouletou smlouvu s opcí. Jedním z jeho asistentů bude Pablo Amo. Tak to byly další zprávy, přeju hezké odpoledne.
7: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: A Vlasta Suk je stále s vámi, Český Blaník taky, 4 minuty po 14. hodině. Za okamžik ochutnáme nějaké písničky k táboráku, které pro vás chystáme na víkend, tak z toho zítřejšího vydání pár ukázek vám pustím. No a k tomu pro vás Valda Matuška, Tereza, Anna Kános na zemi, anebo teď, jo, Mr. Karel Gott. Zůstanu svůj. Tak užívejte páteční pohodu s Českým Blaníkem. Všechny vás zdravím a přeji, ať se dál hezky poslouchá naše vysílání.

0: Valdemar Matuška, písnička Tereza. Tak já vám řeknu, že i tuhle si pustím, až o víkendu roztopím grill.
1: Písničky k táboráku
2: na Českém Blaníku.
0: No to se hodí. Terezu jsme si zpívali už jako malé děti. Valda Matuška k táboráku zkrátka patří. No a písničky k táboráku, ty pro vás máme i na Českém Blaníku. Každý prázdninový víkend. Vždy v sobotu a v neděli mezi 19. a 22. hodinou. No a jak jsem sliboval, teď splním taky to, že vám nabídnu nějaké ukázky, které si s námi můžete zítra zaspívat večer. Třeba písničku Zvedněte kotvy Arrangers.
3: Už vyplouvá loď Jumpy. Už vyplouvá loď Jumpy.
0: V táboráku se 100% hodí.
3: Okamžik malý je.
0: Stejně jako Helena Vondráčková a Červená řeka.
4: Vím, že lásku jak trás.
0: Mimochodem první velký hit Heleny Vondráčkové. A není se čemu divit. Taky budou poutníci s panenkou.
5: Otevři oči, ty uspěchaná dámo kupa.
0: A když jsme u té panenky, tak ještě jedna panenka v trávě od Honzy Nedvěda, mladšího a příbuzných.
6: Panenka v trávě.
0: No a pozor, právě Vojta Nedvěd a Honza Nedvěd mladší, co by Nedvědi na jednom pódiu, odhrají příští pátek 7. srpna speciální koncert v zahradě v Týnci nad Sázavou. Pánové Vojta s Honzou zaspívají jednak písničky z pera Honzy Nedvěda, Spiritual Quintetu či Brontosaurů, ale i svoji tvorbu, takže si to rozhodně nenechte ujít. Pár posledních stupenek ještě zbývá. No a písničky k táboráku zítra od 19 hodin.
2: Písničky k táboráku
1: na Českém Blaníku.
0: Teď už Karel Zich, tohle je Alenka v říši divů, za chvíli i Jana Kiršner a Modrá. Minuta po 4:03, dobrý den.
7: Telegram s adresou svět,

0: Tolik tedy slza a Celeste Buckingham a Na srdci. Tady je na Českém Blaníku, krátce před půl třetí. No a po 15. hodině pro vás opět chystáme speciální mix 3 ve 3. Zahrajeme si 3 písničky na společné téma. Dnes tím tématem bude dáma. Tak opět si můžete v duchu tipnout, jaké písničky to dneska budou, ve kterých se zpívá o dámě. No? Tak po 15. hodině si řekneme víc a zahrajeme si je. Co nás čeká za chvíli? Tomáš Savka, kde jsi ty? A taky zaspívá Petra Janů, Už nejsem volná.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
3: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
4: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
5: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
6: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za

0: 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
1: Tak nečekejte, jezděte!
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
3: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na kopecký.cz.
4: Radio Český Blaník.

0: skupina Jelen, písnička, která letos slaví 5 let, a Bílý klávesy za námi je z alba Věci jasny z roku 2021. Doufám, že potěšila, za minutu bude 3:15. Co Čech, to rekord. A teď si dáme další rekord, tentokrát se zaměříme na nejstarší koupaliště u nás. Pepínovaněk z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit nám řekne podrobnosti.
1: Nejstarší koupaliště v České republice má ve svém katastru obec Želízy. Jeho vznik je prokazatelně datován už v roce 1902, kdy bylo vyobrazeno na dobové pohlednici. Koupaliště v roce 1918 dovybetonovali zajatci z první světové války. Po druhé světové válce byly upraveny převlékárny a postupně vzkvétalo a vzkvétalo, až jsme ho teď mohli zapsat do České knihy rekordů.
0: A my gratulujeme. Co Čech, to rekordman na Českém blaní. Do té 15. hodiny třeba Hana Zagorová, Letní kluci, a taky Honza Nedvěd s písní Podvod.
2: Tvoříme, háčkujeme, tohle prostě milujeme.
3: Jsme pro háčkování.cz, e-shop a prodejna galanterie v Kostelci nad Labem.
4: Na e-shopu máme všechno skladem a okamžitě odesíláme.
5: Příze látky tvoření našeho života koření.
3: Pro háčkování.cz.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
7: Co Čech, to rekordman.
8: Není nás mnoho, ale máme mezi sebou spoustu výjimečných lidí.
9: Pojďte si s námi o nich povídat.
8: Každý všední den vždy po 9. a po 14. hodině.
7: Co Čech, to rekordman.
8: Na Českém blaníku.
7: Rádio Český blaník.
10: Na dlaní jednu z tvých řas.

0: činasti.
1: Činasky poslali pusu, já vám poslal činasky a pošlu i další pohodovky po 15. hodině. Michal Tučný.
2: Koukám, jak celá země vstá.
1: Taky Golden Kids, časy se mění. A nebude chybět David Dale, počítám. Tak o zprávách pokračujeme, dál vám hrajeme české písničky, které máte rádi na Českém Blaníku.
3: Jsme autoškola, jsme VP Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz
4: Koupaliště Úvaly, místo, které musíš zažít. Zapomeni na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly. Tvůj úkryt před horkem.
5: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v Plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
6: Českém Blaníku.
1: Jak to vypadá s počasím? Horko, horko, horko. Ano, teploty ještě povyskočily oproti minulé hodině. Třeba v Telči a v Podímíně už máme 37 stupňů Celsia. Podle meteorologů dnes v maximech můžeme naměřit 39, možná ještě víc. No, dává nám to zabrat, ale zítra už čekejme většinou oblačno až zataženo, jenom přechodně polojasno, objeví se přeháněky místy bouřky, leckde i silné. K večeru by měly srážky ustávat a oblačnost začne ubývat. Teploty zítra poměrně rozdílné, od 27 do 36, v noci a po ránu nás čeká tropická noc. 24 až 19 stupňů Celsia naměříme.
7: Za volantem
6: s Českým Blaníkem.
1: Jak to vypadá teď v pátek odpoledne na silnicích? Ví Petra dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
8: Silný provoz přibrzdí řidiče při příjezdu do Brna po dálnici D1, kde nám řidiči popojíždějí od 178. kilometru Ostrovačice až po exit 194. Osobní vozidla se zdrží okolo půl hodiny a nákladní okolo hodiny. Tato kolona ovlivňuje i příjezd do Brna po dálnici D2, kde je kolona od 3. kilometru a zdržení okolo 20 minut. A ve směru z Vyškova na Brno řidiči zpomalí mezi 212. kilometrem Holubice až 207. kilometrem Rohlenka. Tam je zdržení okolo 15 minut.
1: Kdykoliv můžete využít náš WhatsApp Českého Blaníku, zanechat zprávu ze silnic hlasovou 728 36 307. Teď už se tady v redakci vystřídali kolega David Hračák, už odešel domů, ale je tady kolegyně Eliška Votrubová.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Advokát Tic, který je jedním z obviněných v bitcoinové kauze, podal ústavní stížnost. Požaduje taky vydání předběžného opatření, které by dočasně znemožnilo podání obžaloby. Informoval o tom server info.cz. Současné tropické teploty stěžují život prakticky ve všech odvětvích. Vedra komplikují provozy na železnici. Problémy jsou třeba mezi Přeloučí a Pardubicemi. Vlaky tu jezdí v omezeném režimu, protože kvůli horku vypadává zabezpečovací zařízení. V Evropské unii začala platit nová směrnice. Usnadňuje opravy výrobků místo výměny. Spotřebitelé mohou požádat o opravu třeba rozbitých telefonů nebo praček, a to i po uplynutí zákonem dané záruční lhůty. Podle Evropské komise to pomůže ušetřit peníze, prodloužit životnost výrobků i snížit množství odpadu. Moravskoslezská policie se připravuje na rizikový fotbalový zápas domácího Baníku Ostrava se Slavií. Úřadující mistr bude poprvé od květnového derby hrát se svými fanoušky. Co bude smyslem bezpečnostních opatření, ví mluvčí policie Jan Sekzulka.
10: Zajistit především veřejný pořádek, bezpečnost osob a majetku, rovněž tak plynulost dopravy. Do tohoto opatření bude nasazen adekvátní počet policistů, ale také spolupracujeme se strážníky městské policie Ostrava. Vzhledem k dopravním omezením na území města Ostravy doporučujeme všem návštěvníkům, aby dorazili na utkání s předstihem a vyhnuli se tak případným problémům při cestě na stadion.
9: Utkání na ostravském městském stadionu začne zítra v 5 odpoledne. Tolik zprávy, pěkný den.
7: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
1: Rozjíždíme další společnou 60 minutovku 6 minut po 15. hodině. Je s vámi Český Blaník a Vlasta Soku mikrofonu. Za okamžik náš speciální hudební mix 3 ve 3, dnes na téma dáma. Ale ještě předtím třeba Golden Kids, časy se mění, nebo teď Michal Tučný, jak koukám, jak celá země vstává. Prima poslech vám všem.

0: Libor Janda, vždycky jsem to já, posloucháte Český Blaník, minuta po čtvrt na čtyři, to je aktuální čas.
1: Rádio Český Blaník. 3 ve 3.
0: Ano, opět pro vás máme speciální hudební mix, 3 písničky na společné téma, tím dnešním je dáma. A já jsem říkal, co těch písniček je, kde se zpívá o dámách. Třeba Jiří Helekal zpívá o pyšné dámě.

0: Taky jsou tam plavci, noc je jako dáma. Roman Tomeš, bílá dáma. Taky Pacific, Marcela Voborská, první dáma country music. A písně, který neznají čas, ráno ti oči unaví, jen touhy zůstávají nás. Napsala nám naše posluchačka Deniska, že typuje, že by mohla zaznít Valerie Čižmárová, tak se pozná dáma, ta se jí líbí, anebo dáma přitěl od Petra Spáleného. Tak Denisko, ano, obě si dáme a taky tu budou kabáti s malou dámou. Tak prima posle. Tři pepři na českém hladíku.
1: Zde kráčí muž mých snů. Hudba právě začala hrát a já musím mlčet. Jsem přece dáma.

0: Petr Spálený zpíval hezky česky tady na českém Blaníku Dámu při těle a tím tedy skončil dnešní hudební mix na téma dáma. Tak se pozná dáma, zpívala Valérie Čižmárová a malou dámu, tak tu jsme si vychutnali z kabáty. Za chvíli už pro vás třeba David Dale a počítám a taky zaspívá Petr Novák. Málo jsem tě znal. Bude 15:30, dobré odpoledne přeji.
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
2: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
3: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
2: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
3: Ano, a nejen ty. Ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
2: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
2: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
6: V pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín se dozvídáme, co je nového. Dnes je tématem trampolínové centrum. U mikrofonu je Luboš Skokan, který nám o tom poví víc. Co si pod tím máme představit?
7: No, že budete skákat jak paní Skokanová. Teď vážně. I když je Zoopark Zelčín zaměřen především na chov zvířat a pyšníme se tím, že jsme největší kontaktní zoopark v Čechách, tak víme, že musíme nabídnout i něco jiného. Proto u nás mají děti k dispozici přes 10 velkých nafukovacích trampolín různě umístěných po zooparku Zelčín.
6: Jak jsou ty trampolíny velké?
7: No velké, obrovské. Celkově zabírají plochu přes 1300 metrů čtverečních a máme u nás také tu největší vzduchovou trampolínu ve střední Evropě. Široko daleko větší nenajdete. Máme takovou myšlenku, že když nám přijdou na výlet rodiny s dětmi, tak aby si každý v zooparku Zelčíně našel to své. Někoho baví víc zvířata, tak bude dále v ohradách, někoho baví víc sport, bude na trampolíny a můžou si to prostřídat. Od zvířat na trampošky, z trampolín ke zvířatům.
6: Jsou trampolíny placené?
7: Ne, trampolíny jsou součástí areálu.

0: Parku Zlčín. V rámci vstupu můžete skákat celý den, dokud vás nohy unesou a budete mít sílu. A pokud vám síly dojdou, tak blízko trampolín najdete zase naše občerstvení nebo pizzerii, kde můžete doplnit energii a skákat dál.
1: Takže tedy hop hop do Zooparku Zelčín. www.zooparkzelcin.cz
2: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelcin.cz
3: Rádio Český Blaník.

0: skupina Týma Krátké lásky tady na Českém planíku. Už bude 3/4 na 4. Venku horko, možná by si člověk řekl, že když je venku skoro těch 40 stupňů, tak se třeba do zámku nikdo moc nepohrne, ale ono je to přesně naopak, představte si to. Třeba na zámku ve Zruči nad Sázavou v horku návštěvníků přibývá. A potvrzuje to sama paní kastelánka Martina Fialová.
1: Já jsem si vlastně ze začátku myslela, že když je hezky, takže budou u vody nebo doma a naopak jdou se vždycky schovat do zámku, protože je to kamenná budova, takže je tady pořád stále jako příjemná teplota, takže tady máme spoustu návštěvníků v těch letních dnech. Když prší, tak taky tady máme hodně lidí, protože se jdou zase schovat před tím deštěm do zámku.
0: No tak asi na tom něco bude, takže kromě koupališť doporučujeme tedy hrady, zámky, lomy. To je asi na vedro nejlepší. Tak a co je nejlepší tady u nás? Na rádiu Český Blaník. České písničky samozřejmě. Za chvíli Karel Gott a Jdi za štěstím, anebo třeba Marie Rotrová a tak vejdi dál přes můj práh.
2: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
3: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
4: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
5: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
6: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
7: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy. Terapie tichem CZ.
8: Atención, señoras y señores!
9: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
8: Stres.
9: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
8: La Tropical!
9: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
8: Awarashar!
10: Radio Český Blaník.

0: Lenka Nová, Noc a den, tady na Českém Blaníku. Už bude 16 hodin, zprávy, počasí za chvíli, no a pak budeme pokračovat. Pohodové písničky už jsou vybrané. V příští hodině třeba Pavel Bartoň s ní.
1: Se nebe zdálo modré jak špán.
0: Taky zaspívá Lenka Filipová, Čas je jen modrej dým.
2: Nesmíš se ptát, kam se ztrácí.
0: A taky si zaspíváme s Pavlem Bobkem. Ano, tohle je Český Blaník a české písničky, které máte rádi, jsou přesně 4 hodiny.
3: Je, ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz
4: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
5: Zase mi došla náplň, když jsem potřebovala vytisknout důležité věci.
6: A kdy jindy by měla dojít, tak si objednej jednoduše novou na tisknulevně.cz. Klidně hned přes telefon.
5: To vím, že nemusím do obchodu. Na e-shopu mají veliký výběr náplní, takže tam tu naši určitě seženu.
7: Tisknulevně.cz. Náplně hned.
8: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
9: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenajle 450 gramů za 29,90. Albert.

0: Českém Blaníku.
1: Zítra by se mělo nepatrně ochladit, podle meteorologů většinou oblačno až zataženo, jenom přechodně polojasno, ale sem tam se objeví přehánky, místy i bouřky, leckdy kde silné. K večeru by měly ustávat srážky a oblačnost začne ubývat. V maximech zítra naměříme od 27 do 36 a v 1000 metrech to bude kolem 25 stupňů. V noci a po ránu ale čekejme teplo od 24 do 19 stupňů Celsia.
2: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Při červencových dopravních nehodách v Česku zemřelo dosud 39 lidí. Meziročně je to 4 víc. Nejtragičtějším dnem letošního roku bylo uplynulé pondělí, kdy si bouračky vyžádaly 6 obětí. Od začátku roku pak na silnicích zemřelo zatím 220 lidí. Hygienici a veterináři rozšířili varování před konzumací paštik z Luhačovic. Lidé by neměli jíst nejen vepřovou paštiku s mandlemi, ale nově ani vepřovou paštiku se zeleným pepřem. Může v nich totiž být bakterie produkující jed botulotoxin. Jde o výrobky zakoupené v hotelu Litovel. Krajské domovy pro seniory jsou na období vysokých teplot připravené. Všude už fungují preventivní opatření, která mají chránit zdraví klientů. Co dělají třeba v brněnském domově Senevida, ví tamní mluvčí Šárka Nevoralová.
3: Intenzivnější větrání právě ve vhodných hodinách, používání mobilních chladicích zařízení a zároveň zajišťujeme dostatečný pitný režim pro pacienty, ale i pro zaměstnance a dáváme individuální péči těm nejzranitelnějším pacientům.
2: V některých domovech dostávají seniori taky zmrzlinu a nanuky. A u počasí zůstaneme. Kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu vyhlásili meteorologové v Praze a ve Středočeském kraji smogovou situaci. Lidé by se měli při pobytu venku, hlavně teď odpoledne, zdržet zvýšené fyzické zátěže. Další smogová situace pak platí v Ústeckém kraji a na východě Čech. Tolik zprávy, pěkný den.
0: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
1: A od mikrofonu Českého Blaníku vás stále zdraví Vlasta Sok, 3,5 minuty po 16. hodině. Za chvíli už nabídneme písničku dne, tentokrát to bude píseň Lucky Bílé. Jaká konkrétně, nechce se překvapit, ale tohle je Cesta od Tomáše Kluse a skupiny Kryštof. Prima poslech. Tou cestu.

0: Takový druhý Karel Gott? Ano, spousta posluchačů si pletli písničky Pavla Bartoně s Karlem Gottem Sní, tak se jmenovala, kterou jsme si dali právě teď na rádiu Český Blaník. Já přeji pěkné odpoledne a teď se jedné písničce zase budeme věnovat trochu více dopodrobna. Zpívá i Lucie Bílá.
1: Písnička dne na Českém Blaníku.
0: Autorem je Pokáč, se kterým Lucka spolupracuje. Honza Pokorný a ten nám prozradí taky podrobnosti. Tak jak to bylo s touhle písní Dobrý kafe?
2: Písnička Dobrý kafe je asi první, kterou jsem napsal pro Lucku Bílou. Tenkrát jsme se vlastně seznámili a to byla první písnička, která z toho vznikla. A je zajímavé, že původně to mělo být Dobrý víno, ale Lucka se ozvala, že víno nepije, že pije spíš kafe, tak se to přejmenovala Dobrý kafe, což je vlastně taky v pohodě.
0: Jo, dobrý kafe, to si dáme. Možná si teď vychutnáváte nějakou odpolední kávičku. Tak k tomu je písnička Lucky Bílé, jinak ještě musím připomenout, že na podzim bude mít premiéru muzikál Obyčejná holka. Bude to v divadle Lucie Bílé. A Obyčejnou holku, tu píseň taky složil Pokáč. Teď ale k té jiné, Lucie Bílá, Dobrý kafe, v tuto chvíli na Blaníku, na tom českém, kde hlejeme české písničky, které máte rádi.
1: Písnička dne na Českém Blaníku.

Původně tuhle písničku zpíval Erasure, do češtiny krásně přespíval Petr Muk pod názvem O Lamour. Ostatně existuje ještě jedna písnička Petra Muka, O Lamour, s takovou pomalejší melodií. Až ploužákem, řekl bych.

0: každopádně písnička Ola Moore je krásná, povedla se, myslím si, obě verze, a je z roku 2005. Tak, co nás čeká dál na Českém Blaníku? Za chvíli třeba Hana Zagorová, Standa Hložek a Petr Kotwald. Ahoj léto, za 5 minut bude 4:30.
1: Jsme autoškola, jsme VP Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vpcentrum.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany zahájil předprodej předplatného na novou sezónu. Divadelním předplatném se můžete těšit například na Rozptýlení, Postřižiny, Někdo to rád šugr a další atraktivní tituly. Nechybí ani předplatné Poezie, slova a hudby se 4 výjimečnými pořady. To vše za zvýhodněné ceny s úsporou 40%. Kupujte na kdjs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Ty jo, my tu 2 dny nebyli a vy máte novou střechu.
6: Kde pak nová? Zrenovovaná od Duratechu. Duratech, renovace a nátěry střech.
5: Hotovo za 2 dny a za zlomek ceny výměny střechy.
6: Kalkulaci zdarma získáte na duratech.cz.
5: Duratech, střecha jako nová za 2 dny.
7: Radio Český Blaník.

0: noc s počírákem a nebe plné hvězd. Jsou věci, které se nemění.
1: Léto s Českým Blaníkem.

0: Michaela Linková a Bílý měsíc, tak Bílý měsíc zářil, v těchto dnech ještě září byl úplněk. No a nezapomeňte, že v polovině srpna 12. nás čeká taky zatmění slunce. Tak, o to zase někdy příště, ale teď by mě zajímalo, co byste chtěli nechat zahrát na přání a koho potěšit na českém volaníku. Tak můžete jednoduše přes SMS bránu nebo náš WhatsApp, kde můžete zanechat hlasovou zprávu. 728 36 307, to je to správné číslo, kam můžete směřovat ty vaše vzkazy. No a krátce po 17. hodině někoho z vás potěšíme písničkou na přání. Do té doby ode mě pro vás docela třeba Olympik, Krásná neznámá a taky Pavel Lidovič, Bláznova ukolébavka. Dobré odpoledne.
1: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
2: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
5: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skileto víme, která práce ti sedne. Jsme Skileto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skileto.cz.
6: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
7: Koupaliště Úvaly, místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly. Tvůj úkryt před horkem.
8: Radio Český Blaník.

0: Helena Vondráčková a déšť. Jak to bude vypadat s počasím dál, řekneme si za okamžik a pak si budeme opět pohodově hrát. Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák na českém Blaníku dělání. Tak dorazí bratře Nedvědi s písní Proužek. A taky nám zaspívá Václav Neckář s písničkou Kateřina. Kateřino, Kateřino, ty jsi víno. A spousta dalších. Hrajeme české písničky, které máte rádi.
1: Historické slavnosti ve Zruči nad Sázavou již tuto sobotu. Celodenní program pro děti i dospělé. Těšit se můžete na šermířská vystoupení, divadlo nebo historické tance. Samozřejmě nebude chybět ani jarmark a prohlídky zámku. Na závěr dne vás pak čeká koncert kapely Iva Hajnová B. V sobotu 1. srpna od 10 hodin ve Zruči nad Sázavou.
2: Hledáte kousek tradiční české kultury? Navštivte Národní muzeum pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy. Vydejte se s námi za tajemstvím českého ležáku. Vychutnejte si pivovarské speciality, černokostelecké pivo a nakonec můžete i přespat. Vezměte rodinu nebo kamarády tam, kde je pivo doma. Muzeum, pivo, jídlo a ubytování na jednom místě. Poznej, ochutnej, přespávej. nmpivovarnictví.cz

0: Českém Blaníku.
1: Venku je neskutečné horko, teploty jsou většinou hodně vysoko nad 30, skoro 37 hlásí třeba Telč, Přerov skoro 38 a pozor, České Budějovice už téměř 39 stupňů Celsia. Zítra oblačno je zataženo, jenom přechodně polojasno, objeví se přeháníky místy i bouřky, leckde mohou být i silné, k večeru by pak měly ustávat i srážky. A teploty zítra rozdílné od 27 do 36, noční minima klesnou na 24 až 19 stupňů Celsia. To je hezké slovo klesnou, že jo, ale proti těm denním hodnotám je to teda velký pokles, i když tropická noc nás opravdu čeká. Pojďme na silnice.
0: Za volantem s Českým Blaníkem.
1: Jak to vypadá teď v pátek odpoledne? Vývlačka z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
2: Se zdržením okolo 45 minut počítejte na dálnici D1 na trase z Prahy na Brno, kde se tvoří kolona mezi 10. až 24. kilometrem u mostu Šmejkalka z důvodu dopravní nehody osobního vozidla s nákladním na 15. kilometru a porouchaného osobního vozidla na 22. kilometru v dopravním omezení. A s kolonou z důvodu velmi hustého provozu počítejte také na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 mezi 23. až 19. kilometrem, ve které budete po pojíždě okolo 20 minut. Z tohoto důvodu se tvoří kolona už i na dálnici D5 na příjezdu do Prahy mezi 5. až 0. kilometrem, ve které se zdržíte také okolo 20 minut. A porouchané nákladní vozidlo nepřehlédněte na dálnici D1 na 125. kilometru na trase z Brna do Prahy.
0: Zprávy na Českém Blaníku.
3: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Lidé se teď v horku snaží schladit, kde se dá. Útokem berou jak koupaliště, tak třeba i jeskyně. Třeba ty Mladečské u Litovle na Olomoucku hlásí rekordní návštěvnost. Zatímco venku teploty výrazně překračují 30, v jeskyních chodbách se návštěvníci schladí v celkem příjemných 10 stupních. Na druhou stranu je teď ale ideální počasí pro venkovní grilování. Nicméně i vysoké teploty mohou být rizikem. Bakterie se totiž v teplém prostředí množí rychleji než v zimě. Maso i zeleninu proto nikdy nenechávejte delší dobu na slunci. Upozorňuje výživový poradce Jakub Košata.
4: Pokud grilujete doma, udržujte maso co nejdéle v lednici a vyndavejte ho až těsně před přípravou. V létě marinujte maso v lednici, ne na verandě v misce, i pár hodin na teplé dokáže udělat velký rozdíl. Pokud si připravujete třeba bramborový nebo těstovinový salát dopředu, v horku ho nenechávejte venku déle než hodinu.
3: Podle něj je důležitý i typ omáček. Ve slunném počasí nesahejte po smetanových nebo majonézových. Dejte přednost spíše bylinkovým s olivovým olejem. Kriminalistům se podařilo v případu rekordního podvodu Hradci Králové zajistit několik milionů korun. V polovině července zaměstnankyně správy nemovitostí poslala podvodníkům asi 46 milionů. Zajišťování dalších peněz policie pokračuje. Dunaj je kvůli počasí na historických minimech. Průtok v Bratislavě klesl na zhruba 725 metrů krychlových za sekundu, což je nejméně za 150 let. Dlouhodobý průměr je přitom trojnásobek aktuální hodnoty. Ze zpráv je to všechno, pěkný den.
0: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
1: A Vlasta jsou stále s vámi, dobré odpoledne, 5 minut po 17. Tohle jsou Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák. Dělání.

0: Špečková zmrzlina a vychlazená malinovka. Jsou věci, které se nemění.
1: Léto s Českým Blaníkem.

0: Gump a Život je pes. Posloucháte Rádio Český Blaník a je 17:15.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: Ano, několikrát denně můžete vybírat a potěšit někoho z vašich známých. Vždy je to jednoduché, jakmile vás vyzveme, napište si nebo přidejte hlasovou zprávu na náš WhatsApp na telefon 720 836307. A jako první se ozval náš posluchač Marek, který píše toto. Zase po nějaké době jsem ve svém rodném Šonově a jsem na návštěvě u Mirky, která mě vozila v kočárku, když jsem byl malé škvrňátko. Sedíme na zahradě a posloucháme Český Blaník a protože Mirka má ráda Karla Gotta, chtěl bych dát zahrát písničku Mám rád Máchův máj, protože ta vždycky pohladí po duši. A písničku posílám i Jardovi, Marek. Tak jo, tak Marku, Mirko a Jardo, užívejte si letní odpoledne a teď si taky samozřejmě zaspívejte s Karlem Gottem Mám rád Máchův máj.
2: Písnička na přání.

Václavská Kateřina, tady na Českém Blaníku za 5 minut půl šesté. Teploty se aktuálně stále drží na mnoha místech nad 30. Zlín téměř 38, stejně taky Ivančice, Hradec Králové třeba 37 stupňů. Ale pozor, meteorologové varují před silnými bouřkami, které už se objevují u nás v republice. Menší pásmo je aktuálně u Mostu, taky v Příbrami, na Vysočině a Jižní Moravě, v okolí Třebíče aktuálně bouří, v okolí Moravské

0: ulicích. Mezinárodní festival pouličního divadla nabízí cirkusové klauniády, pohybové divadlo, rodinná představení a hudbu. Více na www.komedianti-v-ulicích.cz. Vstup je zdarma.
1: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
2: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší,
6: všude je fajn. Otestuj Subaru Sedlčany.
7: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
6: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
8: Radio Český Blaník.
9: Ráno, když bylo půl,

0: Tohle je Petr Nohač, chráň svoje bláznovstva. Za 4 minuty bude 6:15. A pojďme za kulturou.
1: Letní koncerty
2: Rádia Blaník.
0: Příští pátek nás čeká další z letních blanických koncertů, kde si to užijeme ve společnosti skvělých interpretů. A vy, když dorazíte do Chomutova, tak neprohloupíte, protože krátce před 16:30 odpoledne na náměstí 1. máje zahraje a zaspívá Janek Ledecký.
3: Blázen, co staví na poušti most, a deště tančí.
0: Taky se můžete těšit na blanickou kapelu Jakuba Smolíka a Terezu Maškovou. Bohatý doprovodný program, jídla, pití bude dostatek, vstupné se neplatí. A i tady si můžete skočit k nám pro sluníčkovou samolepku Blaníku a Centropolu. To je ta klíčová samolepka, která vám přinese spoustu peněz. Jednou z vás i 100 000. Takže to bude náš další letní koncert v Chomutově příští pátek. Dorazte na náměstí 1. máje. Startujeme 5:55.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
0: Do té 18. hodiny například Josef Wagner a Nezapírám Petra Černovská zaspívá a nebude chybět Aleš Ulm s písní Dovolená.
5: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Konopiště. 12. a 13. srpna se promění amfiteátr Konopiště v Hrad Karlštejn. Těšit se můžete na Kateřinu Brožovou, Petra Štěpánka, Marka Vašuta a hlavně na legendární písně. Vstupenky na muzikál Noc na Karlštejně na kulturapodhvězdami.cz.
6: Jsme autoškola, jsme VT Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
7: Tvoříme, háčkujeme, tohle prostě milujeme.
8: Jsme pro háčkování.cz. E-shop a prodejna galanterie v Kostelci nad Labem.
9: Na e-shopu máme všechno skladem a okamžitě odesíláme.
10: Příze látky tvoření našeho života koření.
8: Pro háčkování.cz.
11: Zase mi došla náplň, když jsem potřebovala vytisknout důležité věci.
12: A kdy jindy by měla dojít, tak si objednej jednoduše novou na tisknulevně.cz. Klidně hned přes telefon.
11: To vím, že nemusím do obchodu. Na e-shopu mají veliký výběr náplní, takže tam tu naši určitě seženu.
13: Tisknulevně.cz. Náplně hned.
14: Zveme vás na cestu kolem světa, kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování. Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště.
15: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
16: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
17: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
1: Radio Český Blaník.

0: noc s počírákem a nebe plné hvězd. Jsou věci, které se nemění.
1: Léto s Českým Blaníkem.

0: Aleš Ulm na rádiu Český Blaník, dovolená. Možná si taky užíváte dovolenou, možná už máte porovče a jste v práci, tak ať vám to utíká, jestli jste za volantem, tak opatrně. Jak se jezdí, podíváme se na silnice už za okamžik a taky si dáme čerstvé zprávy s Eliškou Otruvovou. Co vám zahraju? Jirku Korna, Zpívat jako dešť. V příští hodině tahle písnička nás čeká. Zpívat jako dešť. A taky zaspívá Věra Martinová.
1: Dala jsem lásku řekám, které se kroutí.
0: A nebo Hana Zagorová s Petrem Reskem, Ta pusa je tvá. Jsme Český Blaník a hrajeme české písničky, které máte rádi. Teď je 18 hodin.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
5: Už tam budem,
6: nech toho.
5: Každý už tam bude.
6: Přestaň, štěl mě vedro.
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Hej, už máš řidičák?
9: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
8: Fakt?
9: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
10: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítra podle meteorologů čekáme oblačno až zataženo, jenom přechodně polojasno a sem tam se objeví i přehánky. Místy je bouřky, ojedinělé i silné, k večeru pak ustanou a srážky mají taky ustávat a oblačnost ubývat. Teploty zítra poměrně rozdílné od 27 do 36 stupňů a ty noční minima 24 až 19 stupňů Celsia. Ano, slyšíte správně.
11: Za volantem
10: s Českým Blaníkem.
0: Tak to vypadá na silnicích. V pátek v podvečerví vlačka z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
12: Se zdržením okolo půl hodiny počítejte na dálnici D1 na trase z Prahy na Brno, kde se tvoří kolona mezi 13. až 24. kilometrem z důvodu dopravní nehody osobního vozidla s nákladním na 15. kilometru a porouchaného osobního vozidla na 22. kilometru v dopravním omezení u mostu Šmejkalka. A s kolonou z důvodu velmi hustého provozu počítejte na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 mezi 23. až 19. kilometrem, ve které budete po pojíždě okolo 20 minut. A porouchané nákladní vozidlo nepřehlédněte na dálnici D1 na 310,5 kilometru ve směru do Ostravy.
11: Zprávy na Českém Blaníku.
13: Podvečer přeje Eliška Votrubová. Obce se potýkají s rostoucími cenami za svoz textilního odpadu. Nastavení je podle nich nehotové, nefinancované a systémově nefunkční. Náhrady totiž téměř výhradně platí samosprávy. Podle ministra životního prostředí Červeného chystá rezort změnu legislativy. Do praxe by se měla promítnout v roce 2028. Na letních táborech se točí jeden turnus za druhým a nezastaví se kvůli tomu ani hygienici. Třeba na jihu Moravy v červenci zkontrolovali 68 dětských táborů. Zjistili dvě pochybení. V jednom případě šlo o pochybení ve zdravotnické dokumentaci, ve druhém o nedostatek ve stravovacím provozu. Otevření přivaděče na dálnici D3 u Rájova se blíží. Provoz zahájí na konci prázdnin. Více než 3-kilometrový přivaděč na dálnici napojí silnici 1/39, která vede z Českých Budějovic do Českého Krumlova. Stavba za více než 300 milionů korun trvala 2 roky. Ojedinělou možnost ochlazení v tropických vedrech si dnes připravili na Jiráskově koupališti v Náchodě. Ze zimního stadionu totiž navezli téměř 2 metry krychlové sněhu. Ve více než 30 stupních se tak lidé koulovali, jak popisuje mluvčí radnice Nina Adlov.
14: I přes tropických 32 stupňů Celsia si desítky návštěvníků užili nevšední osvěžení. Do koulování se aktivně zapojilo přibližně 100 dětí a sníh vydrží zhruba hodinu. Smyslem celé této akce je zpestřit návštěvníkům pobyt na koupališti a nabídnout jim příjemné osvěžení během horkých letních dnů.
13: Jde o oblíbenou letní akci. Letos se na koupališti koulovalo už po 13. Ze zprávy to všechno. Hezký večer.
11: Rádio Český Blaník.
10: České písničky, které máte rádi.
0: A teď 5 minut po 18. hodině se s vámi loučí Vlasta Suk. Přeju vám krásný víkend, dobrý večer a užijte si Lady Karneval s Karlem Gotem.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.

0: Krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. Bohatý program pro celou rodinu.
1: Řemeslný jarmark, výstavy, přehlídka krajkových oděvů již v sobotu 8. srpna.
0: Užijte si krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. www.krajky-sedlice.cz.
2: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.
3: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
4: Hej, už máš řidičák?
5: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
4: Fakt?
5: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
6: Český Blaník.
7: To je Blaníček.

0: Prestižní zastřešená scéna Prima Hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Od června do září si užívejte ty největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Zkrátka pohodové letní večery. Užijte si s námi tu pohodu a neváhejte. Vstupenky na divadlokalich.cz.
1: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
2: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
3: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.

0: Český Blaník.
1: Viděl jsem v životě plakat mnoho lidí. Někteří plakali ze žalu, jiní, a těch bylo méně, radostí. Také jsem potkal ty, kteří naříkali nad světem, nad nesmyslností života a Bůh ví nad čím. Těch jsem se vždycky chtěl zeptat, proč pláčete nad cibulí? Jejich nářek mi totiž připadal stejně planý a

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
2: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skileto víme, která práce ti sedne. Jsme Skileto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skileto.cz.
3: Český blaník.
4: Český blaník.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
2: Moderní internet www.starnet.cz.
3: Starnet internet.
4: Co Čech, to rekordman.
5: Není nás mnoho, ale máme mezi sebou spoustu výjimečných lidí.
4: Pojďte si s námi o nich povídat.
5: Každý všední den vždy po 9. a po 14. hodině.
4: Co Čech, to rekordman.
5: Na Českém Blaníku.
4: Rádio Český Blaník.

0: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě. A všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Hledáme nové kolegy na pozice operátorů výroby, CNC seřizovačů, technologů, směnových vedoucí. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidej se k nám. Více na btlbenešov.cz.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
3: Koupaliště Úvaly. Místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly. Tvůj úkryt před horkem.

nebe kleklo na poraženou zem. Aniž by se co řeklo, smrt zjevila se všem. Aniž by se co řeklo,

proč do rány se vlít. Ačkoliv jsem tak těsně chtěl milovat a žít. A štěstí stálo těsně vedle mě celý čas. Já nevěděl jsem přesně,

světem brodil a o svý lásce snil. Vždyť láska měla podíl i na tý smrti snad. Kdybych se nenarodil,

0: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
1: Tak nečekejte, jezděte!
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
3: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na kopecký.cz.
4: Radio Český Blaník.

kde kdo křičel při té hrůze. Inter Arma, Silent Muse, krále z toho strachu trefil šlak.

0: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
1: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.

Mám rozesláno na posteli pro hosty, zuby si čistím cizím zubním kartáčkem. Já snůžka zděděných vlastností a obyvatel planety Zem. V bláznivé markétě zpívám druhý hlas. Jsem tady na světě, na krátký víkend, na cestovní pas.

musíš přece, chlapče, v něco věřit. A já si dal na lačno jedno pivo a spatřil anděli, jim špelichá peří. Bláznivé Markétě zpívám druhý hlas, jsem tady na světě, dokud nevyprší můj čas. Možná, že se mýlím, možná se mýlím, snad mi to dojde léty, snad mi to dojde léty. Mám na to jenom chvíli, dojít od startu k cíli.

možná měl bych vědět. Já nikdy nikomu jak Ježíš nohy nemyl, já nechtěl nikdy na trůnu sedět. Bláznivé Markétě zpívám druhý hlas, jsem tady na světě, dokud nevyprší můj čas.

marnojetky, proutkaři pohlaví a aranžéři davů. Vy jste mi nebyli na svatbě za svědky, bláznivá Markéta ta mi svědčila, že kdo vchází do světa, jako bys vypustil motýla.

Já jsem křičel, že láska je zásah, bláznivá markéta, ať nám zapěje, že až sejdem se světa, čáry máry fuk, nic se neděje. Bláznivá markéta, ať nám zapěje, že až sejdem se světa, čáry máry fuk, nic se neděje. Nic se neděje. Nic se neděje.

ještě si rozumíš, nejen snad ne, asi vím, kudy blíž, taky vím, jak ti voní vlasy, vím, o co tíž.

kreslí smích, ten obraz píseň zpívá po jednou, stíny na kopcích, ticho hnízd.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi. Usíme.

0: spát, probouzím se a zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
2: Český Blaník. Český Blaník.

0: Rádio Český Blaník.
1: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
0: Písničky, na kterých

0: námi zpívají i naše děti.
1: Rádio Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi.

jestli to půjde, nebudem se bát. Nikdo tu není, to se ti jen zdá. Jestli to půjde, nebudem si lhát. Záplavy minou, zbyde jenom hlad. Jestli to půjde, nebudem si přát. Dárky tu nejsou, není si co dát. Jestli to půjde, nebudem se smát. K smíchu nic není, jsme jenom my dva.

skatunej sú, není to čo stát. Jestli to půjde, nebudem sekáť.

0: Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Já musím, holka, uznat, že se mi fakt líbíš, zaujala si mě velice. Je tu ovšem jedna věc, co mě dost trápí, a to, jak jsi říkala, že jsi z vesnice. Víš, já jsem tady z města zvyklej na svět.

Koupni telefon, má celý dotykovej displej a žádná šňůra už z něj neplandá. Lidi řešej ekonomiku a burzu a ne kdokolik rudejch odstřelil. 100 hektarů úrodných polí bytu každej za garzonku v centru.

legrace, mé srandu si nedělám. Víš, tomu se holka říká civilizace, snad jednou přijde i k vám. O tom však pochybnosti mám, tak haudy, jsem kluk z města, jsem kluk z města, jsem kluk z města, stáje mi nevoní, já jsem kluk z města, jsem kluk z města, chci chodit do kaváren a ne smrdět od koní. Jíhás!

0: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
1: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
2: Rádio Český Blaník.

0: budí.
1: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
2: Středověk neskončil, středověk trvá.
3: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
4: Život je krásný, je na konci světa, ve šmírce básní ta nejhezčí věta.
1: Rádio Český Blaň.
3: České písničky, které máte rádi. Rádio Český Blaník.

kuličky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek,

Já vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den pod ní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Ratatarararata trička, ratatarararata potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
2: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
3: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
4: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
1: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
4: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
5: firmanazážitky.cz.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
7: Český blaník.
8: To je blaníček.

0: Rádio Český Blaník.
1: Já vím, co mi chceš říct, asi máš pravdu, se mnou je kříž. Víš co, neříkej nic, slepýmu barvy nevysvětlíš.

co mi chceš říct, ty víš svý, no a to ti stačí. Víš co, neříkej nic, život sám lecos zaonačí.

0: České písničky, které máte rádi.
1: Na rádiu Český Blaník.
2: Říkala si, že se stává, že se křídla polámou.

A tak dávam sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do nebe.

je častíc na dně, nešli za vodu. Nejspíš přišel čas se postit a od snah se oprostit, být za

Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál. Co podniknout, co ne. A já jen krčil rameny.

Tak zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil rameny a myslel jsem,

Jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu. Jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl, jsi šťastná či ne.